práci. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Schránky se plní volebními lístky, tiskárna to zvládla i s rezervou, což je dobrá zpráva a jsme rádi, že to Břeclavská. No, Břeclavská tiskárna v těchto dnech dokončila téměř distribuci volebních lístků k senátním a komunálním volbám, které jsou skuteční 9. a 10. října. Termín je jasný, tak oni to stihli vytisknout, tak doufám, že vy k volbám půjdete. Běžte, rozhodněte.

0: Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát během dne.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

ho spolehnout. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Prokolíru si užíváme hit za hitem. Jarek přeje krásný poslech a my se jdeme podívat na D1. Tam řádil řidič, který si dopřával plnými doušky. Ano, řidič na dálnici D1 nadýchal téměř 4 promile alkoholu. Policisté ho zastavili poté, co na 206. kilometru směrem na Brno kličkoval mezi pruhy a podle oznámení předtím narazil i do svodidel. Během kontroly muž podle policie usínal a špatně reagoval. Dechová zkouška ukázala 3,86 promile. Policisté mu zadrželi řidičský průkaz a případ řeší samozřejmě pro podezření z ohrožení pod vlivem návykové látky. Tak, tímhle směrem prosím ne, pokud i teď jedete, doufám, že pouze pod vlivem rádia Krokodýl. Přejeme pohodovou jízdu a zdravíme na D1.

0: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den.
1: Rádio Krokodýl.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

Vědci objevili stopy dospělého Tyrannosaura Rexa. Právě na to koukneme tady u nás ve vysílání krokodýla. Ano, v americkém státě Severní Dakota vědci objevili první známou sérii stop dospělého Tyrannosaura Rexa, jednoho z největších predátorů, který kdy žil na zemi. No, 4 otisky tříprstých končetin jsou staré zhruba 66,5 milionů let. O objevu informovali vědci. No a určitě v brzké době zjistíme další info k tomu. Teď vy máte možnost vychutnat ten největší hudební výběr. Užijte si ho. Jarek Přehr.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 121 tisíc korun. Novinka Rádia Krokodýl. Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it.

mít parťáka při práci. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

Na Krokodýlu jsou další hity připravené. Teď se jdeme podívat na to, co nového bude v brněnském divadle Radost. Kromě třeba premiér, které se tam uskuteční, mají i novou ředitelku brněnského divadla Radost. Tou se stala Tereza Ondrová, bývalá provozní ředitelka divadla Huse na Provázku. Ve funkci nahradí Pavla Hubičku, který Radost vedl od července 2020. Ondrová chce divadlo víc otevřít a vytvořit z něj komunitní prostor pro rodiče s dětmi. Tak ať si jí to povede, daří, my se těšíme samozřejmě na spoustu krásných divadel a vy se těšte na další hity u nás na Krokodýlu.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: přejeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě.
0: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: mít někoho, kdo se o vás postará. Rádio, které pomáhá.
1: Rád bych si koupil cukrovou

0: váš.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
3: Jeden historický. Vážení televizní diváci, dnes při příležitosti zahájení barevného vysílání Československé televize poprvé vítáme mezi námi i majitele barevných televizorů. Dobrý večer, soudruhu první tajemníku.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. Hey!

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zemích je ochotnej
1: mňam, mňam, mňam. Tati, co je to hybrid?
2: To je auto.
1: A co je to superhybrid?
2: To je Chery.
3: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
4: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
5: Více na cherrymotor.cz. Chcete?

0: 2000 a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Kristýna Perry na Krokodýlu v 7 hodin ráno v neděli 20. září. Krásné nedělní ráno z víkendu. Neděli 20. září. Krásné nedělní ráno z víkendové snídaně Krokodýla vám přeje Martin.
1: A taky Míša, já přináším čerstvé zprávy a za chvíli se v nich podíváme třeba na to, že v Mnichově začal další ročník Oktoberfestu.
2: Rádio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Krásnou neděli zveme vás dnes do divadla. Magickou muzikálovou komedii Čarodějky z Eastwicku nabízí hudební scéna Městského divadla Brno ve 14 a v 18 hodin. Hru Edison nabízí divadlo Reduta ve 14 hodin. A komedii Lhář nabízí Mahenovo divadlo v 17 hodin. Představení Neboj, neboj nabízí divadlo Husa na provázku v 17 hodin.
2: Rádio Krokodýl.
4: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 7. hodině na Krokodýlu Train. Také Phil Collins. A z českých hitů Divokej Bill.
5: Asi takovej pocit, jako je bodutí nožák. Asi takovej pocit.
0: Podíváme se i na to, jaké nás dnes čeká počasí a jak to aktuálně vypadá na silnicích.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Ráno bude většinou polojasno s malou možností údolních mlh, v průběhu dopoledne postupně oblačno a oblačnost může být i průsvitná. Odpoledne se bude od severozápadu zatahovat a k večeru na větší části území Jižní Moravy přehánky nebo déšť. Dnešní odpolední teploty 23 až 26 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji vám příjemné nedělní ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Odborníci z fakulty architektury VUT v Brně navrhli a vyrobili prototyp nového modulu pro český polární výzkum na Nelsonově ostrově v Antarktidě. Skládací systém vyrobený s pomocí robota je navržen tak, aby odolal extrémnímu větru i mrazu. Po dokončení testování a finálních úprav interiéru by měl modul zamířit na polární stanici. Česká zoologická společnost oznámila, že se jejím vědcům podařilo odchytit netopíra obrovského. O jeho občasném výskytu na českém území sice věděli už řadu let, ale snaha o přímé pozorování byla složitá. Tento druh může mít rozpětí křídel až půl metru. Nejčastěji se netopír obrovský vyskytuje na Pyrenejském poloostrově, ale také na Balkáně a v Turecku. V Mnichově včera začal 191. ročník pivních slavností Oktoberfest. Ve festivalovém areálu budou i letos panovat přísná bezpečnostní opatření, která bude zajišťovat přes 600 policistů. Tuplák piva je letos zase o něco dražší než loni a vychází na více než 360 korun. A ještě také sport. Fotbalista Patrik Schick momentálně nemá zájem reprezentovat. 30-letý útočník Leverkusenu a nejlepší střelec mužstva posledních let nečekaně ukončil kariéru v národním mužstvu, a to po letním mistrovství světa v Americe.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Pozor na nehodu, která se stala v Tasovicích na Znojemsku. Tam se osobní auto srazilo se zvěří, tak projíždějte opatrně. No a nehoda také

0: vyvěsila nad Pražským hradem na místě prezidentské standarty rudé trenýrky. Případ vyšetřovala policie. Co dalšího zajímavého se stalo právě 20. září, to se dozvíte v kalendáriu za chvíli.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Jde děda po ulici a vidí, jak školáci vesele kouří a to se jich ptá: chlapci, kolik vám je let, že tu si tu vesele vykuřujete? 18. No, to by mohl říct kdokoliv. Omyl, vy už ne, dědo.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: Za 3:15 neděle 20. září, den, kdy svůj svátek slaví všichni Olegové, což je jméno skandinávského původu a vzniklo ze staroskandinávského jména Helgi. Vykládá se jako svatý nebo spásu přinášející, anebo přeneseně také jako silný a zdravý. Tak, milí Olegové, všechno nejlepší přejeme z Krokodýla k vašim jmeninám. Užijte si dnešní den. Pogratulujeme i k narozeninám, které dnes slaví herečka a zpěvačka Sára Milfajtová. 35. narozeniny má. Herečka Petra Hřevíčková, ta slaví 47. narozeniny a můžeme pogratulovat i ikoně filmu Sophie Lorénové. Ta dnes slaví 92. narozeniny. Pokud slavíte i vy, tak z Krokodýla posíláme další hit.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
2: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekondomy.cz.
3: Je libo Akučku, křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
4: Uni hobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
5: Rádio Krokodýl.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Ceny nafty i benzínu stoupají neuvěřitelným způsobem. A tak je tu u nás na Krokodýlu soutěž, kterou určitě oceníte. Uvolnili jsme zásoby paliva, pro Brno a Jižní Moravu rozdáváme benzín nebo naftu zadarmo. Stačí, když jen pozorně posloucháte Krokodýla. Každý všední den můžete v našem vysílání ulovit výherní song. A když se to stane, zavoláte si k nám a máte od nás benzín zadarmo, jako třeba Emil.
2: Ahoj, tady je Emil, poslouchám Rádio Krokodýl a slyšel jsem výherní písničku na benzín. Udělám si nějaký hezký výlet. Moc krát děkuju. Poslouchám vás v Blansku.
1: Gratulujeme do Blanska Emilovi a i zítra, tedy v pondělí, budeme mít výherní hit, který když vychytáte, tak od nás budete mít benzín zadarmo. Erik Fritz, Kolomí. Myslím, že tenhle hit ve vysílání Krokodýla určitě nepřeslechnete a jakmile ho uslyšíte, tak můžete vyhrávat. Poslouchejte a vyhrávejte s Krokodýlem.
0: Krokodýlí zvuky, pravdy do dvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
3: Pusťte slunce do svého domova.
4: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
3: A pozor, akce.
4: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz.
0: Rádio Krokodýl. Martin Sláma.
5: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
0: Je dobré mít spolehlivého přítele. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: S krokodýlem se teď vydáme na státní veterinární správu Jihomoravského kraje. Jejich inspektoři totiž občas musí řešit skutečně kuriózní případy.
2: Zdravíme posluchače Rádia Krokodýl, když se řekne kulturní akce. Většina lidí si představí hudbu, tanec nebo divadlo. Veterinární inspektoři nedávno vyrazili na kontrolu edukativního programu s názvem Koza domácí. Jak už název napovídá, hlavními hvězdami byly kozy, ale ne ledajaké, byly to kozy tancující. Předváděly různé kousky kolem auta, někteří dokonce i na něm. Největší překvapení je ale čekalo ve chvíli, kdy zjistili, jak byly na místo dopraveny. Čtyřnohé účinkující totiž cestovali v zavazadlovém prostoru osobního automobilu. No a právě tady končí ta úsměvná část příběhu a začíná téma, kterému se veterinární správa věnuje velmi vážně. A tím je správná a bezpečná přeprava zvířat. Pravidla pro ochranu zvířat totiž neplatí jen pro kamiony nebo velké farmy. I několik koz převážení na místní akci musí mít vhodné podmínky, dostatek prostoru a větrání, aby nedocházelo ke zbytečnému stresu nebo utrpení. A pokud jsou zvířata součástí veřejného vystoupení, mají pořadatelé také oznamovací povinnosti vůči krajské veterinární správě. Pokud si nikdo ale není jistý, jaké povinnosti se ho týkají, může se na nás obrátit. Rádi poradíme, aby se zvířaty zacházelo odpovědně a s respektem, ať už cestují přes celou republiku nebo jen několik kilometrů na místní akci. Za krajskou veterinární zprávu pro Rádio Krokodýl Martina Šestáková.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
3: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
4: Vinylovou? A bude sama hrát?
3: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
5: Experto Family. Od V podlahy.
6: Technická vyspělost, prémiová kvalita, bohatá výbava a nízké provozní náklady již od 80 haléřů na kilometr. Právě to jsou vozy BYD. Využijte nyní akční slevu Tech Bonus až 210 000 korun na vybrané skladové vozy, která platí pouze do 30. září. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.cz. Auto pokorný. Prodej a servis vozů BYD.
0: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
4: No je to nejlepší po ránu.

0: Anastasia na Krokodýlu před 8 hodinou raní. Máme neděli 20. září a od Míši se v 8 dozvíme, co je nového.
1: Je to tak. A Brněnský dům umění hostí od včerejška novou výstavu. Jakou, to vám řeknu za okamžik.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A za další okamžik, tedy po 8, další hity z Krokodýla Enrique Iglesias. Přidá se také Pink. A hrajeme i české hity, třeba Miraj. Prosím hodin na Krokodýlu, předpověď počasí, zprávy a informace z dopravy.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Ráno obloha většinou polojasná, v průběhu dopoledne postupně oblačno a odpoledne se bude od severozápadu zatahovat, k večeru na většině území jižní Moravy také přehánky nebo déšť. Dnešní odpolední teploty 23 až 26 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné nedělní ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Nová výstava v Brněnském domě umění upozorňuje na situaci slovenské kultury. Její tvůrci chtějí prozkoumat, jak umělecká scéna reaguje na společenské změny či politický tlak. Výstavu nazvanou Až žádná jiná s podtitulem Auditorium slovenské scény včera zahájilo vernisážové odpoledne. Díla stovky slovenských umělců a umělkyň zaplnila hlavní budovu Domu umění na Malinovském náměstí i Dům pánů z Kunštátu v Dominikánské ulici. K vidění jsou do 14. února příštího roku. Český tým zvítězil v evropském šampionátu řidičů tramvají Tram-M. Letošní 12. ročník šampionátu se konal ve Varšavě. Na stupně vítězů vystoupaly také týmy z rumunské Oradeji a z bulharské Sofie. Soutěžilo se mimo jiné v přesnosti zastavení nebo plynulosti jízdy. Závody zpestřil i tramvajový bowling, kdy tramvaj narazí do obřího míče, který následně zhazuje kuželky. Příští 13. ročník soutěže bude hostit Lucemburg.
2: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
1: Při požáru rodinného domu v Hruškách na Břeclavsku včera odpoledne zemřela žena a zranil se muž. Oba se nadýchali kouře. Ženu se i přes resuscitaci nepodařilo zachránit. Muže záchranáři převezli do nemocnice. Příčinu požáru hasiči zjišťují. Filip Sáč odstartuje z prvního místa do velké ceny Rakouska silničních motocyklů a pokusí se ukončit minikrizi, která ho postihla po životním triumfu v srpnové velké ceně Británie. 24-letý český jezdec vyhrál včera v rekordu okruhu kvalifikaci třídy Moto 2 a po třetí v kariéře vybojoval v seriálu Mistrovství světa Pole Position. Závod ve Spielbergu odstartuje ve 12 hodin a 15 minut.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Na Krokodýlu nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Řeší se a vyšetřuje nehoda v Hladíkově ulici v Brně, kde osobní auto narazilo do sloupu veřejného osvětlení. S omezením počítejte na D1 mezi 179. až 168. kilometrem v levém jízdním pruhu směrem na Prahu. Tam bude probíhat čištění vozovky, takže pozor na pomalu jedoucí vozidlo údržby. Pokud máte další informace, my máme dopravní linku, na kterou nám můžete zavolat.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Krokodýl cestovatel vám po 8. hodině nabídne další zajímavé místo jako inspiraci na výlet nebo procházku. Tentokrát se vydáme do Mikulova. Podrobnosti už za chvíli.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Ze všech programů a procedur na hubnutí je stejně pořád nejlepší rozvod. No tak jak jinak se chcete za 3 měsíce zbavit 70 kg?

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Nejmilejší naši nejmenší posluchači, Zlatíčka Rádia Krokodýl, za kterými tentokrát vyrazíme do školky v Žabovřeskách a budeme zjišťovat, jestli rádi chodí po horách, po lučinách. Zkrátka, proč vlastně vůbec chodíme na výlety?
2: Protože aby lidi furt neseděli doma na zadku a nečuměli na televizi.
3: Třeba oni, když se lidi hrozně nudí.
4: A proto, aby jsme nečuměli na telku, aby jsme neseděli pořád doma, nehráli si, protože z telky se kaží očička.
5: Aby se zdeře nadýchli čerstvýho vzduchu.
6: Aby trošku byly svaly v nohách.
1: Svaly na nohou, čerstvý vzduch a hlavně nesedět pořád doma u televize. Ano, výlety jsou prostě parádní záležitost. A tak vám Krokodýl cestovatel už za chvíli přinese další tip. Počkejte si na to.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších

0: cestovatel.
1: Krokodýl cestovatel s další inspirací na výlet a tentokrát se vydáme do Mikulova. Tam je spousta míst, která stojí za návštěvu a my navštívíme to, které leží na úpatí Zámeckého vrchu. K nebi se tam vypíná horní synagoga, někdy zvaná též Stará Domská či Altšul a vystavěna byla v polovině 16. století. Můžete si tam prohlédnout novou zimní modlitebnu, schodiště na ženskou galerii, ale i nádhernou štukovou výzdobu, včetně kartuší s hebrejskými nápisy, anebo také svatostán. Mikulovská synagoga slouží mimo jiné také k pořádání výstav a v průběhu roku se tam pod hlavičkou regionálního muzea v Mikulově koná celá řada kulturních a vzdělávacích akcí. Takže to případně můžete spojit i s kulturou anebo vzděláváním. Mikulovská synagoga určitě stojí za návštěvu.
0: Radio Krokodýl. Je dobré mít spřízněnou duši. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
1: K městským strážníkům vyrazíme s Krokodýlem a jejich mluvčí Jakub Ghanem nám prozradí, co všechno museli řešit v tomto týdnu.
2: Čumi do studia. V noci na středu strážníci chytili v centru Brna bosého muže, který podle svědka rozbil skleněné vchodové dveře. U podezřelého třicátníka našli dlažební kostku a všimli si i poškrábaných okének parkujícího BMW. Muž je podezřelý z trestného činu. Ve středu odpoledne hlídka v Křenové ulici oslovila padesátníka sedícího na okraji chodníku, jestli nemá zdravotní potíže. Odpovídal sice na otázky, ale sám se neudržel na nohou. Strážníkům nadýchal extrémní hodnotu přes 5,5 promile a předali ho proto zdravotníkům. A klient přepravní služby ve čtvrtek údajně prostě křičel v autě a prudce tloukl do palubní desky, protože řidič nechtěl objet tramvaj, projet na červenou a jinak porušovat předpisy, aby ho dovezl dřív. Na cejlu prý chtěl vystoupit ještě za jízdy a vyvrátil dveře z pantu. Strážníci podezřelého vypátrali ve Hvězdové ulice. Tvrdil, že o poškození neví a řidiče prý prosil, aby jel pomalej. I tento případ bude mít úřední dohru. Přeji pěkný víkend a příjemný poslech.
1: Říká na Krokodýlu mluvčí jihomoravských brněnských strážníků Jakub Ghanem. Děkujeme za informace.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
3: To máte Veku, vlašák, šunku, vařené vejce, okurek, sýr, papriku, všechno nakrájet, namazat, nastrouhat, nazdobit.
4: A proč tak složitě? Na pár kliků máte chlebíčky až u dveří. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
3: Široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších lahůdek.
4: Chlebíčkový ráj, to jsou chlebíčky pro všechny mlsné jazyčky.
3: www.chlebíčkovýraj.cz
5: Chlebíčky z chlebíčkového ráje, to můžu.
6: Hledáte byt v Brně, který dává smysl? Možná ho najdete jen o kousek dál. Real Spektrum nabízí moderní byty v Těšnově jen 20 minut od Brna. Rezidence Ametyst. Byt od 1KK po 4KK s minimálními náklady na provoz. Nepřeplácejte za bydlení v Brně. Bydlete chytře v Těšnově. Více na rezidenceametyst.cz.
7: Tati, co je to hybrid?
8: To je auto.
7: A co je to superhybrid?
8: To je Chery.
9: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 tisíc korun.
10: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
11: Více na cherrymotor.cz.
12: Vyřešte stránky v rodinném albu i vánoční dárek pro babičku. Nechte si s rodinou nafotit pravé vánoční kouzlo. www.vánočnifoceníbrno.cz S luxusními rekvizitami a v kompletně vyzdobeném vánočním fotostudiu ve 13. patře budovy M Palác. Výsledkem budou krásné vánoční fotky i novoroční přání. Těšíme se na rodiny s dětmi každého věku. Rezervujte si svůj termín vaší nové vánoční tradice na www.vánočnifoceníbrno.cz.
0: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
13: No je to nejlepší po ránu.

hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Cher a její šup šup song před 9:00 na rádiu Krokodýl a zároveň taková malá pozvánka k tomu, co po 9:00 uslyšíte, ale ještě předtím Míša a další zprávy.
1: Pěkné dopoledne, ještě dneska můžete přinést na výstaviště kolo a pomoci tak dobré věci. Podrobnosti prozradím za okamžik.
0: A kdybyste chtěli vyrazit za kulturou, máme pro vás pozvánku do divadla.
2: Rádio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Krásnou neděli zveme vás dnes do divadla. Magickou muzikálovou komedii Čarodějky z Eastwicku nabízí hudební scéna Městského divadla Brno ve 14 a v 18 hodin. Hru Edison nabízí divadlo Reduta ve 14 hodin. A komedii Lhář nabízí Mahenovo divadlo v 17 hodin. Představení Neboj, neboj nabízí divadlo Husa na provázku v 17 hodin.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 9:00 vám nabídneme ty největší hity z 90. let. Bude Headway. Také Donna Lewis. A Robbie Williams. Za půl minuty bude 9 na Krokodýlu, předpověď počasí, zprávy a doprava.
4: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V centru Brna nám teploměr ukazuje 14 stupňů, v Pohořelicích je kolem 11, tak to je aktuální rozpětí teplot, odpoledne 23 až 26 na jihu Moravy. K tomu dopoledne polojasno, v průběhu dne bude postupně přibývat oblačnosti a večer už se zatáhne na většině území Jižní Moravy přehánky nebo déšť.
5: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji vám pěkné nedělní dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Ještě dnes můžete své staré nepotřebné kolo darovat pro dobrou věc. Stačí ho přivést na výstaviště do pavilonu M do 12 hodin. Loni se ve sbírce kol pro Afriku podařilo vybrat 120 kol. Prezident Petr Pavel dnes odcestuje do Spojených států na valné shromáždění OSN. S národním projevem vystoupí ve středu. V programu má v New Yorku i řadu bilaterálních jednání a doprovodných akcí. U příležitosti 25. výročí také uctí památku obětí teroristických útoků z 11. září. V druhé polovině týdne zakončí návštěvu USA v Nebrasce. Kuba včera částečně obnovila dodávky elektřiny po dalším celostátním výpadku. Země čelí blokádě Spojených států a prochází energetickou krizí. Poslední výpadek byl v tomto roce už 7. A jdeme na sport. Časovkami dnes v Montrealu odstartuje mistrovství světa v silniční cyklistice. Hned v prvním dnu šampionátu bude v akci i největší hvězda české výpravy, Matias Vacek, který v souboji proti chronometru touží atakovat nejvyšší příčky. Muži vyrazí na trať 39,2 km ve 6:45, ženy mají závod na stejné trase na programu od 15 hodin.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete právě teď na Krokodýlu, a nehoda u Modřic. U sjezdu z dálnice D2 se srazilo osobní auto s nákladním. Provoz je tam částečně omezen, tak projíždějte opatrně a pokud máte další informace, tak nám zavolejte. My to pošleme dál.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: Po 9. hodině pro vás máme připraveny největší hity z 90. let. Chystáme další slovíčka z brněnského Hantecu, poradíme, jak můžete od nás získat benzín zadarmo a nabídneme i vstupenky na dnešní utkání Komety. To všechno mezi 9. a 10.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Marie je tak hodná žena. Pokaždé, když její manžel pozdě večer dorazí domů, tak hned, jak vstoupí do dveří, dostane svoji fajfku, pantofle, pyžamo, knížku, kafe, večeři a cokoliv dalšího se najde, tak to po něm Marie taky hodí.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Na Krokodýlu si prosvištíme další slovíčka z brněnského Hantecu. Opět je připravil náš specialista Honza Žanek Hlaváček.
2: Zdar jak svině z Kroxy. Gomete, co to znamená hodit čučku do špíglu?
1: Hodit čučku do špíglu, tak s tím byste si v ulicích Brna mohli poradit. Co na to říkáte?
3: Podívat se a špíglu neřeknu.
4: Podívat se do zrcadla.
5: Hodit dobrý názor.
6: Podívat se do zrcadla.
7: Do špíglu, jo? No, podívat se do zrcadla, no.
1: Nebylo to těžké a taky většina z vás věděla správnou odpověď. A Žanek nám to potvrdí.
2: Hodit čučku do špíglu, to znamená podívat se do zrcadla.
1: Podívat se do zrcadla, to je hodit čučku do špíglu. Věděli jste to, takže jsme si jen zopakovali to, co už známe a těšíme se na další slovíčka.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Poslouchej rádio Krokodýl.

0: Transport. www.japotransport.cz.
1: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
2: Je libo Akučku, křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
3: Uni hobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Rádio Krokodýl. 90 v 9. 90 v 9.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Ceny benzínu a nafty stoupají a nevypadá to, že by se zastavily. Skutečně neuvěřitelné. I magická hranice 50 korun už byla u nafty překonána. A tak tu máte krokodýla, protože ten pro vás uvolnil zásoby paliva pro Brno a Jižní Moravu a rozdává benzín zadarmo. Můžete spojit příjemné s užitečným. Poslouchat krokodýla a zároveň vyhrávat. Pokud budete poslouchat pozorně a vychytáte výherní song, tak od nás máte benzín nebo naftu úplně zadarmo, jako třeba Emil z Blanska.
2: Ahoj, tady je Emil, poslouchám Rádio Krokodýl a slyšel jsem výherní písničku na benzín. Udělám si nějaký hezký výlet, moc krát děkuju. Poslouchám vás v Blansku.
1: Gratulujeme Emilovi, každý všední den lovíte výherní song a zítra, tedy v pondělí, tím výherním hitem bude Erik Pritz Kolomí. Dobře si ho zapamatujte, jakmile ho zítra uslyšíte, zavolejte si a vyhrávejte benzín zadarmo.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávej.
3: O víkendu musíme k mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kup ještě ty chlebíčky. Kdy opravíš ten koš a kolik stála oprava toho auta?
4: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx 2000.cz.
0: Rádio Krokodýl. Martin Sláma.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
6: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
7: Základní škola Maple Bear vás zve v neděli 20. září na charitativní běh Terryho Foxe v Brně. Můžete běžet nebo si jen projít 5-kilometrovou trasu. Dětský běh na 100 metrů startuje ve 14.30. Běh je nesoutěžní a vstupné je zdarma. Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Přijďte společně podpořit pacienty Masarykova onkologického ústavu a jejich blízké. Registrujte se dopředu a zdarma na brno.maplebear.cz. Těšíme se v neděli 20. září od 13 do 16 hodin na Nové zbrojovce v Brně.
8: Datart uvádí Dny Merien.
9: Dny Merien, jo.
8: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
9: No to je sen.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
0: Je dobré být spolu.
11: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Dvě minuty po půl desáté, největší hity z 90. let pokračují. Tohle je Cher, už za chvilku bude Chumba Wamba, ale ještě předtím si poslechněte další příběh někoho z vás, komu jsme pomohli. Pokud o někom víte, napište nám pomoc@krokodil.cz.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Pavlína a chtěla bych poprosit Rádio Krokodil o pomoc pro paní Evu. Bydlí v Brně a nemá úplně dobré vztahy s rodinou, prostě nějak to tam nefunguje. Paní Evě je 67 let, nevychází z domu kvůli své nemoci, takže má problém se zajištěním základních potravin, takže jsem chtěla Rádio Krokodil poprosit, jestli by jim nemohlo nějakým způsobem pomoct.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a paní Evě obědy na každý den zajistil.
2: Byla jsem i překvapená, z jakou rychlosti Krokodýl zareagoval na moji žádost a byli ochotni pomoct. Děkuju, Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Umíte takhle pořádně zafandit a chtěli byste dnes na stadionu Kometě fandit, tak máte šanci. Právě teď jsem uvolnil linku 603 103 103. Zavolejte si, když nám předvedete, jak budete fandit, tak dnes v 17 hodin můžete být u toho. Kometa hraje s Hradcem a každý kometák, který tam nebude, tak dělá velkou chybu. Uvidíme, jak to dopadne, ale teď v tuto chvíli máte šanci vyhrát dvě vstupenky, což se rozhodně vyplatí a důležité je, abyste se jako první dovolali. Komu se to povedlo? Haló, tady Martin.
1: Ahoj, tady Vlaďka.
0: Ahoj, Vlaďko. Tak chodíš na kometu?
1: Jo, ještě jsme nebyli.
0: Ještě jste nebyli, tak dnes to možná bude poprvé. Určitě bys měla ale znát nějaký ten pokřik, nebo předvedeš nám, jak bys zafandila?
1: Kometa, do toho vyhrajem,
0: Tak takhle je to takové trošku jako po telefonu, ne úplně plné energie, ale věřím, že až budeš na stadionu, tak tě ta atmosféra strhne, protože ta je tam vždycky fantastická a pořádně se do toho opřeš. Je to tak?
1: Ano, určitě.
0: A víš, koho vezmeš sebou?
1: Určitě manžela.
0: Manžela, tak ten si to doufám taky užije. Gratuluju, právě teď si získala dvě vstupenky na dnešní utkání Komety. Užijte si to oba dva, pořádně zafanděte a hlavně, ať Kometa vyhraje. Vydrž na lince, ať si tě můžu zapsat. Přejeme krásnou neděli. Ahoj.
2: Krokodýl fandí z brněnské Kometě.
3: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
4: Vinylovou? A bude sama hrát?
3: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
5: Experto Family. Od V podlahy.
6: Baštím? Baštíš? Baštírna.
7: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
8: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%.
9: baštírnaslatina.cz.
10: Mňam. Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
11: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
10: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
12: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
13: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
14: Nejvýhodnější stěhování, vyklízení, autodoprava, to je Renax. Renax. Stěhování, vyklízení, autodoprava spolehlivě a za rozumnou cenu. Více informací na www.stehovany-renax.cz nebo na 602 755 628.
15: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

0: tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
2: Už za malou chvíli zprávy Rádia Krokodýl.
3: Víme první, co se děje v Brně.
2: Víme, jak bude.
3: Aktuální počasí.
2: A víme, jak to jezdí na Jižní Moravě.
3: Nejrychlejší dopravní servis.
2: Víme první.
4: Už 32 let. Stále s vámi.
5: Soul sisters, let me hear you.

0: Michael Jackson na rádiu Krokodýl. Mezi těmi největšími hity z 90. let po 9. hodině rozhodně nemůže chybět, ale teď už se přiblížila 10. tak je tu opět Míša, která ví, co je nového.
1: Ano, já vám přeji pěkné dopoledne. Včera byly předány ceny za dubbing, tak i o tom více za okamžik.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 10. hodině na Krokodýlu Britney Spears. Také Taylor Swift. Český hitů třeba Činasky. Za minutu bude 10 hodin.
4: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Obloha dnes během dopoledne polojasná, postupně během odpoledne bude přibývat oblačnost, k večeru už bude zataženo a na většině území jižní Moravy nás čekají přehánky nebo déšť. Odpolední teploty 23 až 26 stupňů.
5: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné nedělní dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Dva lodní hangáry dopravního podniku města Brna, kde každoročně přečkávají zimu některé z lodí na brněnské přehradě, čeká demolice. Jejich technický stav už je nevyhovující a neodpovídá současným potřebám. V budoucnu by ale v přístavišti mělo vzniknout nové, kapacitnější zázemí. Ceny Františka Filipovského za nejlepší ženský a mužský výkon v dabingu včera v Přelouči získali Regina Řandová za roli ve filmu Maria a Jan Dolanský za roli v seriálu So Long Marianne. Mimořádnou cenu poroty získalo zpracování české verze počítačové hry Kingdom Come Deliverance 2. Udílení cen se tradičně konalo v Přelouči na Pardubicku. Letos proběhl už 32. ročník.
2: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
1: U Bítova na Znojemsku včera odpoledne zemřela cyklistka. Nehoda se stala na silnici od Chvalatic. Cyklistka sama při otáčení havarovala a upadla do bezvědomí. Čeští tenisté zvítězili ve druhém kole kvalifikace Davisova poháru nad výběrem USA 3-2 na zápasy a postoupili opět po roce do finálového turnaje pro 8 nejlepších týmů. Rozhodující bod získal pro výběr kapitána Tomáše Berdycha Jiří Lehečka.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. U Modřic na sjezdu z dálnice D2 se srazilo osobní auto s nákladním a provoz je tam částečně omezen. Počítejte s omezení na D1 také mezi 179. až 168. kilometrem směrem na Prahu. V levém jízdním pruhu je tam pomalu jedoucí vozidlo údržby. Šťastnou cestu, pokud máte další informace, zavolejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Máme 2:10 a zanedlouho krokodýl cestovatel vyrazí na jeden malý hrádek nedaleko obce Chvalovice. Představíme si ho a možná vás inspirujeme k tomu, abyste se tam také zajeli podívat.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Šinasky mají rádi víno a pokud máte rádi zvířata, tak můžete vyrazit do brněnské zoo.
1: Krokodýl. Hrdý mediální partner brněnské zoo.
2: Za zvířátky s krokodýlem.
0: Za zvířátky na Mniší horu s krokodýlem a můžete se tam nejen kochat a prohlížet si třeba nově narozená mláďata, kapibary, ty jsou skutečně nádherné, ale můžete se tam něco i dozvědět a vzdělávat se. Podrobnosti pro nás má mluvčí zoo Jan Bedřich.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Tentokrát návštěvníky nalákám na další z přednášek o biodiverzitě. Tentokrát bude tématem pastva včera, dnes a zítra. Přednášejícím bude inženýr Vilém Jurek, který mimo jiné obdržel ocenění osobnost krajiny za jeho dlouhodobou ochranu přírody. Přednáška tedy jistě bude stát za to. Přijďte tedy ve středu 23. září od 5. hodiny odpolední do zoo Brno. Vstup je zdarma přes nás služební vchod. Připomínám také, že se nám narodila mláďata u kapibar, takže to ve výběhu v horní části zoologické zahrady opravdu žije. A mláďata letos přivítali i například komby, buvolci, manulové, bizoni, jelen milu, soby, vlci arktičtí, jeřáby a další. Na podzim má navíc zoo svoje speciální kouzlo. Přijďte ho tedy spolu s námi objevit. Máme otevřeno od 9. hodiny ranní do 6. hodiny večerní, přičemž pokladny zavírají hodinu před koncem otevírací doby. Těšíme se na vaši návštěvu. Jsme zoo Brno, jsme jedna smečka.
0: Říká na krokodýlu mluvčí brněnské zoo Jan Bedřich.
1: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem. Krokodýl.

0: cestovatel.
1: Máte rádi krásné výhledy, tak to se můžeme vydat jihovýchodně od obce Chvalovice, jen 15 kilometrů od Znojma. Tam totiž v nádherné vinařské krajině obce Vrbovec, nedaleko od hranic s Rakouskem, stojí malý hrádek Lampelberg. Byl vystavěn v roce 1860 na vrcholku nejvyššího kopce v oblasti a z jeho kamenné terasy se skutečně otevírají nádherné výhledy. Můžete si prohlédnout kulatou věž a u ní bývalou obytnou místnost pro hotaře, tedy strážce vinic, a také maštal pro koně. Dnes jsou samozřejmě upravené na vinárnu s občerstvením a posazením. Lampelberg má svoji vlastní turistickou vizitku a až k němu se dá dojet i autem. Takže občerstvíte se, krásné výhledy a nádherná příroda. Tak to je tip od krokodýla cestovatele na to, kam byste mohli vyrazit na výlet.
2: Radio Krokodýl. Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Tati, co je to hybrid?
6: To je auto.
5: A co je to superhybrid?
6: To je Chery.
7: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
8: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
9: Více na cherrymotor.cz.
10: Vítejte v ráji promlsné jazyčky. V chlebíčkovém ráji.
11: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
10: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
11: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahůdkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
10: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
11: Chlebíčkový ráj.
12: Nebeské pochoutky. Prochuťové buňky.
13: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
14: Datart uvádí Dny Merien.
15: Dny Merien, jo.
14: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
15: No to je sen.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Chce

0: tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Je dobré mít se kam vracet. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: minuty před půl jedenáctou posloucháte Krokodýla. Rádio, které pomáhá. Pomáháme třeba i tím, že nabízíme prachy do ruky. Aktuálně v soutěži Krokodýlí zvuky 121 400 korun. Tak tyhle prachy budete mít šanci dnes vyhrát. A pomáháme i těm, o kterých se dozvíme na pomoc@krokodil.cz. Poslechněte si příběh Nikoli.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Diana a chtěla bych pomoct mé dlouholeté kamarádce Nikole, která se ocitla ve velmi špatné finanční a bytové situaci. Proto nyní skončila těhotná s roční dcerkou v azylovém domě. Moc bych si pro ní přála duokočárek, který teď velmi pomůže, až se jí narodí druhé dítě.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a našel štědrého dárce, který kočárek pořídil. Děkujeme.
2: Když jste mi to oznámila, tak měla obrovskou radost, protože jí to hodně pomůže v této její těžké situaci. Moc děkuju Rádiu Krokodýl za obrovskou pomoc mamince v nouzi.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: A je to tady, jak jsem slíbil, rozdáváme prachy přímo do ruky a telefonní linka 603 103 103 právě teď uvolněna. Všichni máte stejné podmínky k tomu, dovolat se jako první a tomu, komu se to podaří a správně tipne krokodýlí zvuk, předáme 121 400 korun. Neuvěřitelně to roste. Už téměř 3 miliony jsme vám rozdali a teď 121 400. Kdo byl nejrychlejší? Haló, tady Martin.
2: Dobrý den, tady Jirka.
1: Dobrý den, Jirko.
2: Já jsem se k vám dovolal.
1: Je to možný, jste v éteru, předpokládám, slyším, auto řídíte?
2: Ano,
1: tak
2: ano.
1: Doufám, že máte handsfree, neporušujete předpisy. A teď tedy dobře poslouchejte krokodýlí zvuk. Co by to podle vás mohlo být?
2: No těch typů už tam bylo strašně moc.
1: Je to tak?
2: Já teda zkusím, jestli to nemůže být, jak je u osobáků, nebo u jiných aut, prostě na šatrpáce to uzamykání zpátečky.
1: Aha, ano, uzamykání zpátečky, takový bezpečnostní prvek.
2: Vím, to je kvantu znám... prostě, jo, ano. Jako takový na boku to bývá, jak se to zacvakne, zacvakne a ano. Zamčete to.
1: Taky jsem to kdysi měl v autě, tak uvidíme, jestli to zná i náš arbitr. Tady je jeho odpověď, 121 400. Tak bohužel. Mrzí mě to.
2: Taky.
1: Nedá se
2: tak
1: nic dělat.
2: Další.
1: Popřemýšlejte. Mějte se hezky, částka se zvyšuje.
3: O víkendu musíme k mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kup ještě ty chlebíčky. Kdy opravíš ten koš? A kolik stála oprava toho auta?
4: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx2000.cz.
5: Rádio Krokodýl a hity na psání. Každý víkend dopoledne hrajeme podle vás. Hity na psání. Už dnes po 11. hodině volej studio Krokodýla a my ti okamžitě zahrajeme tvůj oblíbený hit, který uslyší celé Brno a Jižní Morava.
6: Otevíráme dveře do světa jazyků. V Hellendoron ve Vyškově pomáháme dětem objevovat angličtinu a španělštinu přirozeně, s radostí a bez stresu. Hravá a tvůrčí výuka, skvělé lektorky a prostředí, ve kterém děti získávají nejen jazykové dovednosti, ale i sebevědomí. Od batolat až po teenagery, včetně přípravy na Cambridge zkoušky. Přijďte se přesvědčit, že učení může být radost. hellendoron.cz/Vyškov.
7: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
8: Základní škola Maple Bear vás zve v neděli 20. září na charitativní běh Terryho Foxe v Brně. Můžete běžet nebo si jen projít 5-kilometrovou trasu. Dětský běh na 100 metrů startuje ve 14.30. Běh je nesoutěžní a vstupné je zdarma. Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Přijďte společně podpořit pacienty Masarykova onkologického ústavu a jejich blízké. Registrujte se dopředu a zdarma na brno.maplebear.cz. Těšíme se v neděli 20. září od 13 do 16 hodin na Nové zbrojovce v Brně.
9: Technická vyspělost, prémiová kvalita, bohatá výbava a nízké provozní náklady již od 80 haléřů na kilometr. Právě to jsou vozy BYD. Využijte nyní akční slevu Tech Bonus až 210 000 korun na vybrané skladové vozy, která platí pouze do 30. září. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz. Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD.
10: Vyřešte stránky v rodinném albu i vánoční dárek pro babičku. Nechte si s rodinou nafotit pravé vánoční kouzlo. www.vánočnifoceníbrno.cz. S luxusními rekvizitami a v kompletně vyzdobeném vánočním fotostudiu ve 13. patře budovy M-Palác. Výsledkem budou krásné vánoční fotky i novoroční přání. Těšíme se na rodiny s dětmi každého věku. Rezervujte si svůj termín vaší nové vánoční tradice na www.vánočnifoceníbrno.cz.
11: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Dua Lipa na rádiu Krokodýl před 11. hodinou, nedělní dopoledne s datem 20. září a po 11. hity na vaše přání, ale ještě předtím také Míša prozradí, co je nového, připravila pro nás zprávy, tak co se dozvíme?
1: Přeji vám příjemnou neděli. Oko nad Brnem slaví 15 let. Pokud netušíte, o co jde, prozradím za chvíli.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A jak jsem napověděl, po 11. si na lince 603, 103, 103 budete moci vybírat své oblíbené hity. Celou hodinku budeme hrát podle vás hity na vaše přání. Začnou už za chvíli. 11. tu bude za 3/4 minuty.
4: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Obloha během dopoledne polojasná, odpoledne bude přibývat oblačnosti, k večeru už bude zataženo a na většině území jižní Moravy se objeví přehánky nebo déšť. Dnešní odpolední teploty 23 až 26 stupňů.
5: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji vám příjemnou neděli.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Oko nad Brnem, tedy zmenšená verze nerealizovaného návrhu budovy Národní knihovny v Praze Jana Kaplického, slaví 15-leté výročí. S nápadem přišel tehdejší student práv Martin Felger. 4metrovou zastávku tvoří sklolaminátová skořepina a sklocementový podstavec, který zároveň slouží jako lavička. Na letišti v Mošnově pokračují dny NATO. Včera sem dorazilo podle policie přibližně 92 tisíc lidí. I dnes jsou připraveny dynamické ukázky ve vzduchu i na zemi a možnost prohlédnout si i množství moderní techniky. Jde o největší bezpečnostní přehlídku v Evropě a vstup je zdarma.
2: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
1: Zoo Hodonín zahájila sbírku na podporu programu ochrany zvířat a přírody. Přispívat do ní budou sami návštěvníci při zakoupení vstupenky. Výtěžek se pak rozdělí mezi potřebné spolky. A jdeme na sport. Do brněnské Winning Group Areny dnes dorazí tým Mountfield Hradec Králové. Kometa potřebuje do třetice bodovat. První extraligové utkání nové sezóny startuje v 17 hodin.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Nehoda se stala ve Znojmě. Na vídeňské třídě u křižovatky s ulicí Malá Louka se střetla dvě osobní auta a blokují jeden jízdní pruh. Tak projíždějte opatrně a pozor i na D1, 2,5 kilometr směrem na Vyškov. Tam je odstavená porouchaná dodávka. Šťastnou cestu, pokud máte další informace, zavolejte a my to pošleme dál.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Máme 11:02, začínají hity na vaše přání a první hrajeme všem Olegům k dnešnímu svátku. Přejeme všechno nejlepší. Tady je telefonní linka, na které si můžete vybírat.
1: Rádio Krokodýl. Hity na přání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603

0: Hrajme vám hit za hitem z Krokodýla, tohle taky Cyril, je krátce po 11. No a na Krokodýlu odstartovali hity na vaše přání. Já jsem Milan Krobot a až do dnešního pravého poledne budu hrát podle vás.
1: Rádio Krokodýl a hity na přání.
0: No a rovnou míříme na telefonní linku, koho pak tam zdravíme?
2: Ahoj, tady Iveta.
0: Ahoj Ivetko, odkud nám voláš, kde se ladí Krokodýl?
2: Vysočiny.
0: Tak zdravíme na Vysočinu, kam konkrétně, prozrať ještě.
2: Velké Meziříčí.
0: Výborně, Velké Meziříčí, tak doufám, že si užíváte nedělní dopoledne. Prosím tě, co budeme hrát a komu to pošleš?
2: My bychom chtěli Evičku Farnou, mám boky jako skřína. Pro všechny, ať mají lepší náladu.
0: Super, dobrá, díky za výběr, tak doufám, že máte dobrou náladu i vy. Užívejte si ve Velkém Meziříčí, moc vás zdravíme a díky, že jste s námi. Ahoj.
2: Čau.
1: Rádio Krokodýl. Hity na psáři. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603 100.

0: Hity na přání.
1: Jste s Krokodýlem, hezké nedělní dopoledne, jsou tu hity na vaše přání. No a míříme opět na telefon, koho tam zdravíme?
2: Čau, tady David.
1: Nazdar Davčo, tak co dáme, komu to pošleš?
2: Ale nechal jsem ten výběr na tebe, takže už víš a pošleme to tobě do studia, aby ti to rychle uteklo v práci pro moji partnerku, která je momentálně s mojí mamkou a válí se na pláži na Krétě.
1: No, nádhera.
2: A pro všechny posluchače, prostě všichni jste super, mějte se všichni moc rádi a užívejte. A...
1: Tak jo.
2: Hlavně na tebe nebuďte vnusní.
1: Přesně, jak říkáš. Kajgu a Whitney Houston, užijte si to, díky, že jsi s námi. Zdravím tvoje holky, ať si to tam užijou taky i s mámou. Nebo tvoje drahá s mámou, ať se hezky povalujou, nasajou do sebe pořádně sluníčka a užívají si krásného moře. Tak čau.
2: Mějte, čau.
0: Rádio Krokodýl. Hity na psáři. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603

0: na přání.
1: Hity na vaše přání tady u nás na Krokodýlu v plném proudu. Kygo a Whitney Houston za námi, no a před námi holky asi senzační a ty budeme hrát pro Leonku. Leonko, ahoj.
2: Ahoj.
1: Tak komu to necháš zahrát?
2: Pojďme do rádia Krokodýl, že jste super rádio pro mamku a pro všechny, kdo mě znají.
1: Super, co máš dnes plánu, Leonko, povídej, prozraď.
2: Půjdu na procházku.
1: Na procházku. Tak se krásně projdi, uži si sluníčka. No a pro tebe, holky, si senzační. Měj se krásně a díky, že jsi s námi. Ahoj.
2: Ahoj.

0: na přání.
1: Holky, asi senzační tady u nás na Krokodýlu v hitech na vaše přání, tak doufám, že jste si je užili. No a před námi je další volající, a koho pak máme na lince?
2: Tady Pavel Jančá, zákon veříši z Peťolkařského ústavu, do kterého bych já zahrál všem přesvědčám, který dneska slouží a který neslouží, protože on nás opatruje. Ale samozřejmě bych já zahrát Dáši a manželům Liškovým, který mě pomohli teďka moc krát. A taky bych já zahrát Marcelce a tady Zuzance do Sadomína a potom ještě do, samozřejmě do Brna a do Velkého Meteříši a do Slavkova, který mám všechny moc rád a díky vám za všechno. A zdravím celé rádio, kolik díky moc.

0: hit za hitem z Krokodýla, tohle taky je Tom Jones Sex Bomb, kterého jsme hráli mimo jiné taky i do Slavkova, kdy nám psal Lukáš, že fandí brněnské Kometě stejně jako my. Držím palce, ať to dnes dobře dopadne. No a zdraví celou svoji rodinu a taky všechny Slavkováky. Tak doufám, že jste si to užili. No a nezapomeňte, že na Krokodýlu hrajeme o benzin gratis.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
2: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
3: Je libo akučku, křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
4: Uni hobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
1: Rádio Krokodýl. Milan Krogot.
5: Slyšíš to, tati?
6: Ano, 8. až 27. září je v Olympii Brno výstava Škoda Motorsport a 26. září přijede několikanásobný mistr České republiky v rally Jan Kopecký. Můžeš ho porazit na simulátoru a vyhrát s ním jízdu v rally autě, nebo otestuješ novou Škodu Epic.
5: Proto pojedeme do Olympie Brno.
2: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
7: Datart uvádí Dny Merien.
8: Dny Merien, jo.
7: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
8: No to je sen.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Baštím, baštíš, baštírna.
11: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
12: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%. baštírnaslatina.cz. Mňam.
13: Je dobré mít se kam vracet.
1: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Hity na vaše přání tady u nás na Krokodýlu v plném proudu. Tohle byl Jelen, no a teď už míříme opět na telefonní linku, tam by měl být Tom z Priglu. Tome, nazdar.
1: Ahoj, dobrý den všem, krásný den. Já bych chtěl poslat tady tu písničku mým synům Honzikovi, Davidovi, Bráchovi, Danovi, Ivanovi, potom Brambořikovi, Krkovičku, Zdendovi, Gedhanzovi, teď je a Paťasovi, oni budou vědět, o co jde, Kocorkovi, tobě samozřejmě, Petrovi Holíkovi, a já nebudu všechny jmenovat, to bych se z toho zbláznil, takže pro všechny dobrý lidi a celému týmu Rádia Krokodýl, děkuji.
0: Super, díky moc krát, Italo Disco, už ti tam hrajem, užij si to a měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj všem, čauky.
2: Rádio Krokodýl, hity na psáři, pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603.

0: napsání.
1: Hity napsání tady u nás na Krokodýlu ve svém druhém polovině 11 hodin 32 minut k tomu Colors a Italo Disco za námi. Proto má dobrý naprígl nejen pro ně, ale taky pro celé Brno a Jižní Moravu. No a teď už na telefonu další přání, kdo tam?
2: Ahoj, ty tady Patek, co chceš, je u Znojma.
1: Tak jo, co dáme, komu to pošleš, Maro?
2: No, Karneval de Marisa, pošlu to do rádia, protože jste nejlepší rádio ze všech rádií a do Znojma do Brna prostě přiznět najít.
1: Dobrá, tak jo, jdeme na to, užij si to, díky, že jsi s námi, hezkou neděli a ahoj.
2: Ahoj.
0: Rádio Krokodýl. Hity na psáře. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 600

0: na psání.
1: No a v hitech na vaše přání opět míříme na telefonní linku a tam bychom měli mít Rosťu. Rosťo, hezké dopoledne.
2: Ahoj.
1: Tak Rosťo, Činasky, Pusa jsou připraveni, komu to necháš zahrát?
2: Je to kdo zahrát svojí přítelkyni Hadičce, má dneska narozeniny. Tak hlavně jí a vám do krokodýlu a všem, kdo poslouchá.
1: Super, tak my moc gratulujeme, přejeme vše nejlepší z krokodýla tvé drahé. Užijte si to a doufám, že jí dáš krásně velkou pusu.
2: Už jsem jí dal několik.
1: No tak to je nádhera. Tak vás zdravíme, měj se krásně, ahoj.
2: Ahoj.

0: Jsme Krokodýl, hrajeme vám hit za hitem, tohle taky Činasky a Pusa, nejen pro Rosťu, ale taky pro jeho drahou, která dnes slaví. Tak ještě jednou z Krokodýla všechno nejlepší. No a pokud krokodýláci si říkáte, že byste i vy mohli dát svému protějšku pusu, tak možná teď je ten správný čas.
1: Hele, mně ten štatl přijde fakt jako dobrý pivko, to ti říkám od srdíčka. Počkej, ty už to nahráváš? Jo, sorry. Čau, tady MC Gay. Zvu tě na Starobrno štatl do vybraných podniků v Brně. Mapu hospod, kde čepujou štatl v top kvalitě, najdeš na štatl.starobrno.cz. Zvu tě, ale neplatím to, já tam samozřejmě nebudu pokaždý, i když tam jsem často.
2: Radio Krokodýl.
3: Pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zemích je ochotnej
4: ňam, ňam, ňam. Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
5: Vinylovou? A bude sama hrát?
4: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
6: Experto Family. Od V podlahy.
7: Základní škola Maple Bear vás zve v neděli 20. září na charitativní běh Terryho Foxe v Brně. Můžete běžet nebo si jen projít 5-kilometrovou trasu. Dětský běh na 100 metrů startuje ve 14.30. Běh je nesoutěžní a vstupné je zdarma. Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Přijďte společně podpořit pacienty Masarykova onkologického ústavu a jejich blízké. Registrujte se dopředu a zdarma na brno.maplebear.cz. Těšíme se v neděli 20. září od 13 do 16 hodin na Nové zbrojovce v Brně.
8: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
2: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Hity na vaše přání tady u nás na Krokodýlu v plném proudu. No a koho opět zdravíme na telefonní lince? Kdo tam?
1: No, tady Pavel, zvolím. A chtěl bych to nechat zahrát Trubečku, do Mukle, pro Mašinka, do Kohouček, pro Pavla, do Tišnova, a pro všechny krokodýláky a i pro vás.
0: Dobrá, tak jo, moc tě zdravíme, kabáti Colorado, no. Už ti tam hrajem, užij si to, no. A hezkou neděli. Ahoj. Díky. Měj se, čau, čau.
2: Táta vždycky říkal, lochu žádný strachy, Zdeško v boj v Colorado, můžeš králit pás. Já radši utratil jsem sám všechny prachy,

0: na přání.
1: Kabáčí Colorado v hitech na vaše přání. No a před námi další pecka Purple Disco Machine. Koho pak máme na lince?
2: Ahoj, tady Jirka.
1: Nazdar Jirko, komu to necháš zahrát? Prozrať.
2: Nechám to zahrát všem, co stojí u plotny a něco vaří dobrýho.
1: No co se vaří schválně? Co se vaří u vás teda, prozrať?
2: Výborný gulášek.
1: Tak to by šlo. Tak ať vám chutná, ať si pochutnáte k tomu dnešnímu obědu. Už vám tam hrajem, díky, že jste s námi a hezkou neděli. Ahoj.
2: Super, díky, čau.
0: Rádio Krokodýl. Hity na psáři. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 633

0: na přání.
1: Purple Disco Machine tady u nás na Krokodýlu za námi, no a i dnes se uteklo jako voda, ale ještě jedno přání rozhodně na lince 600-300-303 stihneme. No a na lince bychom měli mít dva bráchy, je to tak?
2: Ano.
1: A kdo tam teda?
2: Tobiáš a Mikuláš.
1: Tobiáš a Mikuláš, no krásný. Tak kluci, slyším, že jste asi někde na cestách, kam máte namířeno?
2: Bohužel do Prahy, my tam bydlíme.
1: Bohužel do Prahy, to říkáš hezky. Kdyby jsi jel do Brna, tak bohu dík řekneš určitě, že jo? Tak kluci, každopádně přejeme šťastnou cestu. Kde jste na D1?
2: Ano.
1: Dobře, tak vybrali jste si Michaela Jacksona. Komu ho necháte zahrát?
2: Všem, co tohle radio poslouchají, ať mají šťastnou cestu.
1: No hezky, tak ať se vám dobře dojede, zdravíme rodiče, zdravíme vás oba dva, užijte si to, díky, že jste s námi kluci a mějte se krásně, ahoj.
2: Nasledanou.

0: Hit za hitem z Krokodýla, tohle taky Michael Jackson krátce před pravým polednem. No a ve studiu už taky Míša Rotrová s dalšími zprávami. O čem budou, Míšo?
1: Pěknou neděli. Dům umění na Malinovského náměstí nabízí novou výstavu. Podrobnosti přinesu za malý okamžik.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: No a i po pravém poledni to nejlepší z hitu Krokodýla David Guetta a Sia. Přidáme Kylie Minogue. A nebudou chybět hodiny a to nejlepší z českých hitů. Jsme na věky věku, výkřik do pěku. Za 50 vteřin je tu pravé poledne.
3: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: No a teď už vyrážíme taky pohledem na počasí v centru Brna. Aktuálně sluníčko 22 stupňů Celsia. Jinak meteorologové pro dnešní den předpověděli oblačno až zataženo. K večeru od severozápadu místy nějaké ty drobné přehánky, ale dnešní teploty mezi 23 až 26 stupně.
4: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji vám příjemný nedělní den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Nová výstava v brněnském Domě umění upozorňuje na situaci slovenské kultury. Její tvůrci chtějí prozkoumat, jak umělecká scéna reaguje na společenské změny či politický tlak. Výstavu nazvanou Až jedna iná s podtitulem Auditorium slovenské scény včera zahájilo vernisážové odpoledne. Díla stovky slovenských umělců a umělkyně zaplnila hlavní budovu Domu umění na Malinovského náměstí i Dům pánů z Kunštátu v Dominikánské ulici. K vidění jsou do 14. února příštího roku. Vesnicí roku 2026 se staly Boršice ze Zlínského kraje. Porotu zaujala komplexní péče o obec a její obyvatele či bohatý spolkový život. Výsledky organizátoři včera odpoledne vyhlásili v Písečné na Orlicko-Ústecku, která se stala vítězem loni. Letos se přihlásilo 245 obcí, nejvíce od roku 2016. Ve Varšavě proběhl 12. ročník šampionátu řidičů tramvají Tram M, který vyhrál český tým. Na stupně vítězů vystoupaly také týmy z rumunské Oradeji a z bulharské Sofie. Soutěžilo se mimo jiné v přesnosti zastavení nebo plynulosti jízdy. Příští ročník soutěže bude hostit Lucemburg. A jdeme na sport. Hroši Brno poprvé v historii ovládli baseballovou extraligu. V dramatické finálové sérii s Kotlářkou vyhráli rozhodující 7. zápas na hřišti pražského celku, a to 8-6 v 11. směně. Titul získali po vítězství 4-3 na zápasy a mezi šampiony se zapsali jako 5. klub a 3. brněnský po dracích a technice.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Z Krokodýla zdravíme taky na silnice, víme, jak se v tuhle chvíli jezdí. Brnem byste měli projet bez větších komplikací. Co se týče dálnice D1, tak silnější provoz samozřejmě v okolí Brna. No a pokud vyrážíte ve směru na Prahu, tak 178. kilometr. Tam počítejte se zdržením v koloně, štosuje se to tam, popojíždí nám to. Zdržení zhruba asi okolo 20 minut, tak pevné nervy. Jinak se dívám na další komplikace, které jsou tak stále ve Znojmě na vídeňské třídě u křižovatky z ulicí Malá Louka. Tady se dořešuje střed dvou osobních vozidel a blokují tam jeden jízdní pruh. Tak dávejte pozor, šťastnou cestu a kdyby něco, volejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Je krátce po nedělním poledni. Z Krokodýla vás zdraví a dobrou chuť k tomu dnešnímu obědu přeje Milan Krobot. No a krom hitů, které tu pro vás chystám, tak tu budu mít pro vás také tip, kam dnes vyrazit. Tak si na to počkejte. Do té doby další hity.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Víte, jaký je rozdíl mezi chytrým a hloupým chlapem? Hloupý chlap vypráví vtipy o blondýnkách a chytrý, ten s něma spí.

Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

bouřích. Mám lísky na snění, co vynesou hnění, a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vyrostou.

0: cestovatel.
1: No a ve víkendu speciál Krokodýl cestovatel teď je v tuhle chvíli vyrazíme do největšího města v okrese Brno-Venkov a tím je město Kuřim. Mimochodem první písemná zmínka o Kuřimi se nachází v listině vydané českým králem a moravským markrabětem Přemyslem Otakarem I. Zajímavostí také je, že v letech 1805 až 1809 prošlo Kuřimí Napoleonovo vojsko, přičem se zde i usídlilo, no a kuřimští se tak museli starat o vojáky a jejich koně. No a proč je právě tipem na dnešní výlet město Kuřim? Kuřim totiž letos slaví významné jubileum a celý víkend bude patřit oslavám 800 let od první písemné zmínky. Tak pokud náhodou do Kuřimi vyrazíte, tak vás tam čekají nejen farmářské trhy, po celý víkend taky bohatá nabídka občerstvení od místních i regionálních prodejců, no a také bohatý program. Tak si to užijte, zdravíme do Kuřima, no a z Krokodýla další hity.
0: Krokodýl cestovat.
2: Otevíráme dveře do světa jazyků. V Hellendoron ve Vyškově pomáháme dětem objevovat angličtinu a španělštinu přirozeně, s radostí a bez stresu. Hravá a tvůrčí výuka, skvělé lektorky a prostředí, ve kterém děti získávají nejen jazykové dovednosti, ale i sebevědomí. Od batolat až po teenagery, včetně přípravy na Cambridge zkoušky. Přijďte se přesvědčit, že učení může být radost. hellendoron.cz/Vyškov.
3: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
4: Vinylovou? A bude sama hrát?
3: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
5: Experto Family. Od V podlahy.
6: To je úplně k sežrání.
7: Zastudené lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
6: Cože? Říkala Yogis?
8: Nejvýhodnější stěhování, vyklízení, autodoprava, to je Renax. Renax. Stěhování, vyklízení, autodoprava spolehlivě a za rozumnou cenu. Více informací na www.stehovany-renax.cz nebo na 602 755 628.
9: Chce

0: 2000 a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Datart uvádí Dny Merien.
2: Dny Merien, jo.
1: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
2: No to je sen.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
5: Je dobré mít se komu svěřit.
6: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Hunter X tady u nás na Krokodýlu. Hit za hitem 12 hodin 32 minut k tomu. Hezké nedělní odpoledne. Dobrou chuť k tomu obědu. No a před námi další hity Bob Sinclair anebo také Sandra. No a za malou chvíli už se vydáme podívat do Brna.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Román, jsem z Brna a chtěl bych pomoci svojí dceři. Dcera je Anička, zůstal jsem s ní sám, protože bydlela u maminky. Maminka jí nedopřála to, co chtěla, a tak dcera se rozhodla, že bude bydlet u mě. Dceři je 15 roků, radost bych ji chtěl udělat proto, protože u maminky neměla tady tu možnost. Já bych chtěla hrát florbal, bohužel moje situace tohle nedovoluje, tak jsem se obrátil o pomoc na Rádio Krokodýl a ten mě vyhověl.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Anička dostala novou sportovní výbavu.
2: Anička byla ráda a Rádio Krokodýl moc touto cestou děkuji a jsem rád.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Je to tak, krokodýláci, sledujeme za vás dění tady u nás v Brně. No a tento víkend probíhá na Jižní Moravě a také v Brně 16. ročník dnů otevřených ateliérů. Mimochodem, návštěvníci tak mají možnost nahlédnout umělcům pod jejich ruce, a to ve sdílených ateliérech, galerii, muzeí napříč celým Jihomoravským krajem. No a jedním takovým místem je i Šmeral Art Factory, která začala své působení teprve letos v červnu v industriálním areálu Šmeralových závodů tady u nás v Brně. No a ještě dnes vás tam čeká výstava s názvem Zbytky budoucnosti. Celý festival má název Krajina švů a obrací pozornost k textilu jako materiálu s mimořádnou historií. Tak sledujeme za vás dění tady u nás v Brně.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovaniivbrne.cz.
3: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
4: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
6: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně. www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
7: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
8: Tati, co je to hybrid?
9: To je auto.
8: A co je to superhybrid?
9: To je Chery.
10: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
11: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
12: Více na cherrymotor.cz.
13: Vyřešte stránky v rodinném albu i vánoční dárek pro babičku. Nechte si s rodinou nafotit pravé vánoční kouzlo. www.vánočnifoceníbrno.cz. S luxusními rekvizitami a v kompletně vyzdobeném vánočním fotostudiu ve 13. patře budovy M Palác. Výsledkem budou krásné vánoční fotky i novoroční přání. Těšíme se na rodiny s dětmi každého věku. Rezervujte si svůj termín vaší nové vánoční tradice na www.vánočnifoceníbrno.cz.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Krokodýl. Sledujeme živě dění v Brně a na Jižní Moravě. Už za malou chvíli zprávy Rádia Krokodýl.
1: Escuchar ritmo.

0: Hrajeme vám hit za hitem z Krokodýla, tohle taky Enrique Iglesias, krátce před 13. hodinou, no a ve studiu už taky připravena Míša s dalšími zprávami. A o čem budou?
1: Pěkný den, v Brně proběhl festival pro všechny milovníky čaje. Podrobnosti za malý okamžik.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: I po 13. hodině to nejlepší z hitu Krokodýla, dáme si Evu Max. Bude chybět Laid Back. A budeme hrát to nejlepší z českých hitů a dáme si Krištof. Za 20 vteřin je to 13. hodina.
3: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V centru Brna aktuálně sluníčko, teplota 26 stupňů Celsia, nicméně meteorologové předpověděli pro dnešní den oblačno až zataženo, no a k večeru počítejte, že se od severozápadu k nám dostaví místy nějaké ty drobné přehánky, jinak dnešní maxima k 26 stupňům Celsia.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji vám příjemný nedělní den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V Brně včera proběhl první ročník čajového festivalu Brno Tea Fest. Návštěvníci si mohli prohlédnout a vybrat čaje, keramiku i další čajové doplňky od domácích i zahraničních vystavovatelů. Součástí festivalu byly také workshopy, degustace a přednášky. Stejně jako v minulých letech přilákali korunovační klenoty na Pražský hrad stovky návštěvníků. Pražané i čeští a zahraniční turisté dorazili před Vladislavský sál ještě před otevřením výstavy, která letos nese podtitul Habsburkové 500. Potrvá do 28. září. Vstup je zdarma. Loni si panovnické insignie prohlédlo více než 51,5 tisíce návštěvníků, včetně škol.
2: Rádio Krokodýl. Hodonínsko.
1: Loukou nad Malou Vrbkou na Hodonínsku nově vede 14 zastavení křížové cesty, kterou tvoří vysoké kameny. Pocházejí například z Hostýna, Zlatých hor nebo slovenské obce Korňa. Do kamenů tvůrci vsadili obrázky malované na měděných deskách. A ještě také sport. Fotbalisté Zbrojovky Brno v 9. kole první ligy nestačili venku na Mladou Boleslav a prohráli 0-2. Domácí poslal do vedení už v 7. minutě Martin Čubrt. Po přestávce přidal druhý gól Jiří Klíma. Zbrojovka přitom mohla skórovat z penalty. Daniel Vašulín ale v 27. minutě trefil pouze tyč.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Z Krokodýla zdravíme taky všechny řidiče na silnice. Z Brna dobré zprávy, Brnem projdete bez větších problémů. Co se týče dálnice D1, tak v okolí Brna klasika silnější provoz, tak tam hodně trpělivosti. No a zdržíte se, pokud jedete do Prahy, a to u exitu 178 Ostrovačice. Tam máme kolonu, auta nám tam popojíždí a zdržení zhruba asi okolo 15 minut. Tak pevné nervy a kdyby něco, volejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: I po 13. hodině na Krokodýlu s vámi Milan Krobotovi, co si ještě dáváte ten pozdní oběd tak dobrou chuť. No a za malou chvíli už taky naše zlatíčka, kterých jsme se ptali, proč nechtějí ženy pouštět muže do hospody.
1: Že by byly ožralí potom.
0: Více odpovědí za malou chvíli, do té doby další hity.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Sedí dvě blondýnky v kavárně, jedna říká, tak co, jak ti dopadl řidičák, ty zkoušky? Vyhodili mě. A proč? No, před kruhovým objezdem bylo na značce napsáno 30, tak jsem ho 30krát objela. Počkej, a nepřepočítala ses?

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: No a na Krokodýlu už teď je taky naši nejmenší naše Zlatíčka Krokodýla, za kterými jsme vyrazili a ptali jsme se tentokrát na to, proč nechtějí ženy pouštět muže do hospody.
2: Protože potom by smrděli.
3: Protože by potom utratili peníze.
4: Protože by byli opilí.

0: by byly ožralí potom.
1: Tak to slyšíte sami, tolik naše zlatíčka krokodýla, když jsme se děti ptali na to, proč nechtějí ženy pouštět muže do hospody. Tak pokud náhodou krokodýláci vyrážíte, tak pozor, pouze, ale jenom na jednom.
2: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
3: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
4: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
5: Uni hobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
2: Rádio Krokodýl. Milan Krogot.
6: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa!
7: Na kraji zamíchej, ochotnej, mňam, mňam, mňam.
8: To máte Veku, Vlašák, Šunku, vařené vejce, okurek, sýr, papriku, všechno nakrájet, namazat, nastrouhat, nazdobit.
9: A proč tak složitě? Na pár kliků máte chlebíčky až u dveří. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
8: Široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších lahůdek.
9: Chlebíčkový ráj. To jsou chlebíčky pro všechny mlsné jazyčky.
8: www.chlebíčkovýraj.cz.
10: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
11: Slyšíš to, tati?
12: Ano, 8. až 27. září je v Olympii Brno výstava Škoda Motorsport a 26. září přijede několikanásobný mistr České republiky v rally Jan Kopecký. Můžeš ho porazit na simulátoru a vyhrát s ním jízdu v rally autě, nebo otestuješ novou Škodu Epic.
11: Proto pojedeme do Olympie Brno.
13: Datart uvádí Dny Marian.
14: Dny Marian, jo.
13: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
14: No to je sen.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.

hit za hitem z Krokodýla, Tereza Kerndlová, Schody z nebe, 13:31, k tomu hezké nedělní odpoledne. No a my už z Krokodýla zdravíme taky do Vyškova, kde nás ladíte na 102,6 FM. V sobotu 3. října na atletickém stadionu ve Vyškově se můžete těšit na víceboj určený především amatérským sportovcům, a to Track Challenge. Mimochodem, vedle sportovního zápolení nebude chybět taky bohatý doprovodný program, tak si to nenechte ujít. Zdravíme nejen do Vyškova, kam z Krokodýla posíláme další hity, a teď už pro vás Queenie.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
0: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: No a před námi krokodýláci další soutěžní kolo a v banku 121 450 korun. Tahle fantastická částka může být vaše v případě, že odhalíte náš krokodýlí zvuk. No a tuhle možnost bude mít někdo z vás, kdo se mi na linku 603 103 103 dovolá jako první. No a někoho tam máme. Krokodýl, dobrý den.
2: Já vás zdravím, tady Pavel.
1: Pavle, my tě zdravíme, taky odkud nám voláš, kde se ladí krokodýl, prozrať.
2: Brno, na Vinohradech.
1: Tak zdravíme na Vinohrady, jak si užíváš dnešní nedělní odpoledne?
2: No jo, teď budeme asi do lesa se podíváme vypravit.
1: No krása, počasí venku stojí za to, tak jsi připraven typovat, co myslíš, že je náš krokodýlí zvuk?
2: No, chtěl bych to otevírání lahve vína, ale ty šroubovací. Takovej ten, ne korkovej uzávěr, ale šroubovací, ten kovovej.
1: Ano, dobře, takže podle tebe, když otevíráme kovovým uzávěrem láhev vína, tak to zní takto. No, zní to nadějně. Uvidíme, co na to náš arbitr. 121 450 ve hře a ten říká, že... Možná rád pije víno, ale tenhle typ není správný. Nevadí. Tak držím palce třeba příště. Zdravíme na Vinohrady. Díky, že jste s námi a naslyšenou.
2: Slyšenou.
1: Tak krokodýláci, další soutěžní typ za námi. Ani tentokrát to nedopadlo dobře. Každopádně náš krokodýlí bank opět o něco navýšíme. No a vy si počkejte na další soutěžní kolo. Dnes ještě rozhodně budeme soutěžit.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
3: Pusťte slunce do svého domova. Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux. A pozor, akce. Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách ProEx 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. ProEx2000.cz
4: Radio Krokodýl.
5: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
6: Vinylovou? A bude sama hrát?
5: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
7: Experto Family. Od V-podlahy.
8: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz
9: Baštím? Baštíš? Baštírna.
10: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
11: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%.
12: baštírnaslatina.cz
13: Mňam! Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
14: Technická vyspělost, prémiová kvalita, bohatá výbava a nízké provozní náklady již od 80 haléřů na kilometr. Právě to jsou vozy BYD. Využijte nyní akční slevu Tech Bonus až 210 000 korun na vybrané skladové vozy, která platí pouze do 30. září. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.cz. Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD.
15: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

příběh z Leporella. Skládám stránku ke stránce.

0: Kafarna Leporello tady u nás na Krokodýlu krátce před 14. No a ve studiu opět Míša Rotrová s dalšími zprávami. O čem budou, Míšo?
1: Pěknou neděli. V Mnichově včera odstartoval další ročník Oktoberfestu. I o tom více za malý okamžik.
2: Rádio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Krásnou neděli zveme vás dnes do divadla. Magickou muzikálovou komedii Čarodějky z Eastwicku nabízí hudební scéna Městského divadla Brno ve 14 a v 18 hodin. Rue Edison nabízí divadlo Reduta ve 14 hodin. A komedii Lhář nabízí Mahenovo divadlo v 17 hodin. Představení Neboj, neboj nabízí divadlo Husa na provázku v 17 hodin.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: I po 14. to nejlepší z hitů Krokodýla, JP Cooper a Astrid. Maybe you can sing it with me. K tomu přidáme Smash Mouth. A nebude chybět Jelena. Za 5 vteřin je tu 14.
4: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: No a v Brně dnes už taky je maxima 26 stupňů Celsia, jinak oblačno, zataženo a počítejte, že k večeru od severozápadu se místy vyskytnou přehánky nebo déšť.
1: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěknou neděli.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Dva lodní hangáry dopravního podniku města Brna, kde každoročně přečkávají zimu některé z lodí na brněnské přehradě, čeká demolice. Jejich technický stav už je nevyhovující a neodpovídá současným potřebám. V budoucnu by ale v přístavišti mělo vzniknout nové, kapacitnější zázemí.
2: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
1: Při požáru rodinného domu v Hruškách na Břeclavsku včera odpoledne zemřela žena a zranil se muž. Oba se nadýchali kouře. Ženu se i přes resuscitaci nepodařilo zachránit. Muže záchranáři převezli do nemocnice. Příčinu požáru teď zjišťují hasiči. Nový mnichovský primátor Dominik Krause včera na Tereziánské louce v bavorské metropoli na dva údery narazil sud piva, čímž oficiálně zahájil 191. ročník pivních slavností Oktoberfest. Svátek piva potrvá do 4. října a pořadatelé do té doby očekávají více než 6 milionů návštěvníků, včetně českých turistů. Hosté si ale za más piva, který odpovídá 1 litru, letos oproti loňsku připlatí. Tuplák vyjde v přepočtu na více než 360 korun. A ještě sport. Fotbalisté Artis Brno remizovali v 9. ligovém kole doma s Libercem bez branek. Před reprezentační přestávkou jsou tak se ziskem 5 bodů průběžně 14.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Z Krokodýla taky nejrychlejší dopravní informace a máme dobré zprávy. Brnem a Jižní Moravou projedete bez větších problémů, tak vám všem šťastnou cestu a kdyby něco, volejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Je po 14. hodině, hezké nedělní odpoledne, s krokodýlem přeje Milan Krobot, a za malou chvíli pro vás budu mít opět tip, kam dnes vyrazit a kde si tak užít den. Tak si na to počkejte, hrze do té doby další hity.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Nový vedoucí úřadu nastoupí před své úředníky a říká: tak, ode dneška zavádím nový týdenní pracovní pořádek. V pondělí oddych po víkendu. Úterý příprava na pracovní den. Středa pracovní den. Čtvrtek oddych po pracovním dni. Pátek příprava na víkend. Sobota, neděle víkendové volno. Když domluví, tak se přihlásí úředník a říká: počkat, a v tu středu tady budeme jako do kolika?
3: I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it, but I can write a song and record it.

No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýl cestovatel.
1: Na Krokodýlu už pro vás máme opět tip, kam dnes vyrazit s přáteli anebo také celou rodinou. No a vydáme se teď do okresu Blansko, a to do města zvané Kunštát. Mimochodem, první písemná zmínka o tomto městě pochází z roku 1279. No a zakladateli byli jak jinak než páni z Kunštátu. Co je zajímavostí, tak je rozhodně zámek, který má kolem sebe komplex zámeckých budov a je také obklopen parkem. No a jedna velká zajímavost, respektive i ojedinělost v celé Evropě je to, že za jeho zdmi pod jižním křídlem mohou turisté zhlédnout také dochovaný psí hřbitov. No a proč právě dnes zveme do Kunštátu? Protože tam dnes probíhají a po celý víkend probíhají 34. hrnčířské slavnosti a jarmark. No a i dnes vás tam čeká krom jarmarku bohatý program. Tak zdravíme nejen do Kunštátu, kam z Krokodýla posíláme další hity.
0: Krokodýl cestovatel.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
3: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovaniivbrne.cz.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Datart uvádí Dny Marianne.
8: Dny Marianne, jo.
7: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
8: No to je sen.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: To je úplně k sežrání.
10: Zastudené lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
9: Cože? Říkala Yogis?
11: Chcete?

0: akce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Rádio, které pomáhá.

0: Bon Jovi tady u nás na Krokodýlu, hit za hitem, no a k tomu 14 hodin 31 minut. Před námi další hity Kesha, Pitbull, také Mirai, no a za malou chvíli vám prozradím, jak vyhrát benzín gratis tady u nás na Krokodýlu. Ještě předtím se ale půjdeme podívat na to, komu jsme už u nás na Krokodýlu pomohli.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Mojmír Slař a bydlím v obci Telnice u Brna. Chtěl bych prostřednictvím rádia Krokodýl pomoci sousedům, paní Kuchaříkové a její rodině. Paní Kuchaříková s partnerem se stará o velmi postiženého synka, který vyžaduje péči nepřetržitou a velice náročnou. Synek se jmenuje Michálek, měl mozkovou příhodu, jsou mu 3 roky, nemá vyvinutý polikací systém, musí být přikrmován hadičkou vlastně přímo do žaludku, vyžaduje neustálou péči, 24 hodin i v noci, odsávání, vlastně když je zahleněný a podobně. Mamince by velice pomohla speciální výživa, která je bohužel velmi finančně nákladná, a proto jsem požádal rádio Krokodýl o pomoc.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže, a Michálek dostal zásoby speciálního mléka, které potřebuje.
2: Chtěl bych poděkovat rádiu Krokodýl za pomoc. Maminka malého Michálka měla velkou radost, když se dozvěděla, že dostane od rádia Krokodýl výživu. Moc děkujeme.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Ano, krokodýláci, benzín gratis, tak tuhle dobrou zprávu má pro vás jedině krokodýl a vy tak můžete vyhrát benzín či naftu. Když jsem se díval, jak to vypadá s těmi cenami, je to neuvěřitelné, tak na některých místech benzín či nafta dokonce atakovali hranici 50 korun za litr. No ale s námi to budete mít podstatně jednodušší, protože vyplatí se poslouchat krokodýla, taky vychytat výherní song. No a pokud se vám to podaří, tak vyhráváte od krokodýla benzín gratis. Stejně jako se to podařilo například Emilovi z Blanska.
2: Ahoj, tady je Emil, poslouchám Rádio Krokodýl a slyšel jsem výherní písničku na benzín. Udělám si nějaký hezký výlet, moc krát děkuju. Poslouchám z Blansku.
1: Tak my zdravíme do Blanska, zdravíme Emila, ať si to užije. No a pokud byste i vy, krokodýláci, chtěli vyhrát benzín gratis, tak dobře poslouchejte. Tohle je náš další výherní song. Call on me, pokud to uslyšíte a tenhle hit uslyšíte ve vysílání Krokodýla, pak rychle volejte studio 603 103 103 a benzin gratis od Krokodýla je váš.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzin zadarmo.
3: Hele, mně ten štatl přijde fakt jako dobrý pivko, to ti říkám od srdíčka. Počkej, ty už to nahráváš? Jo, sorry. Čau, tady MC Gay. Zvu tě na Starobrno štatl do vybraných podniků v Brně. Mapu hospod, kde čepujou štatl v top kvalitě, najdeš na štatl.starobrno.cz. Zvu tě, ale neplatím to, já tam samozřejmě nebudu. Po každý, i když tam jsem často.
0: Radio Krokodýl. Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
4: Tati, co je to hybrid?
5: To je auto.
4: A co je to superhybrid?
5: To je Chery.
6: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
7: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
8: Více na cherrymotor.cz.
9: Otevíráme dveře do světa jazyků. V Helendoron ve Vyškově pomáháme dětem objevovat angličtinu a španělštinu přirozeně, s radostí a bez stresu. Hravá a tvůrčí výuka, skvělé lektorky a prostředí, ve kterém děti získávají nejen jazykové dovednosti, ale i sebevědomí. Od batolat až po teenagery, včetně přípravy na Cambridge zkoušky. Přijďte se přesvědčit, že učení může být radost. helendoron.cz/Vyškov.
0: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Nejvýhodnější stěhování, vyklízení, autodoprava, to je Renax. Renax. Stěhování, vyklízení, autodoprava spolehlivě a za rozumnou cenu. Více informací na www.stehovany-renax.cz nebo na 602 755 628.
12: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stáhněte

0: Sean Paul a Dua Lipa tady u nás na Krokodýlu krátce před 15. hodinou. No a ve studiu opět připravená Míša Rotrová s dalšími zprávami. A o čem budou, Míšo?
1: Přeji vám příjemnou neděli. Oko nad Brnem slaví 15 let. Pokud netušíte, o co jde, prozradím za chvíli.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: I po 15. hodině to nejlepší z hitů Krokodýla Ed Sheeran, Martin Garrix. Bude chybět ani Bellini. A budeme hrát to nejlepší z českých hitů a dorazí Lucka Vondráčková. Za půl minuty je tu 15. hodina.
3: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Teď už opět vyrážíme, pohledeme na počasí v centru Brna, co se týče teploty, téměř 26 stupňů Celsia, jinak oblačno, zataženo. No a meteorologové předpověděli, že k večeru od severozápadu k nám dorazí nějaké drobné přehánky, či je větší déšť.
4: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji vám příjemnou neděli.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Oko nad Brnem, tedy zmenšená verze nerealizovaného návrhu budovy Národní knihovny v Praze Jana Kaplického, slaví 15-leté výročí. S nápadem přišel tehdejší student práv Martin Felger. Čtyřmetrovou zastávku tvoří sklolaminátová skořepina a sklocementový podstavec, který zároveň slouží jako lavička. Na letišti v Mošnově pokračují dny NATO. Včera sem dorazilo podle policie přibližně 92 tisíc lidí. I dnes jsou připraveny dynamické ukázky ve vzduchu i na zemi a možnost prohlédnout si i množství moderní techniky. Jde o největší bezpečnostní přehlídku v Evropě a vstup je zdarma.
2: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
1: Zoo Hodonín zahájila sbírku na podporu programu ochrany zvířat a přírody. Přispívat do ní budou sami návštěvníci při zakoupení vstupenky. Výtěžek se pak rozdělí mezi potřebné spolky. A jdeme na sport. Do brněnské Winning Group Areny dnes dorazí tým Mountfield Hradec Králové. Kometa potřebuje do třetice bodovat. První extraligové utkání nové sezóny startuje v 17 hodin.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: S Krokodýlem vyrážíme taky na silnici, jsou tu nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. Co se týče Brna, tak Brnem byste v tuhle chvíli měli projet bez větších problémů. Dálnice D1 či D2 průjezdná taktéž, nicméně kde si dávat pozor, tak to je na Brněnsku v Telnicích, Masarykovo náměstí, tam je po nehodě osobní auto s motorkou, nehoda se zraněním, tak počítejte s omezením provozu. No a jdeme taky ještě na Břeclavsko, kde nás ladíte na 99,1 FM při průjezdu Šidbořicemi. V Nikolčické ulici tady se srazila dvě osobní auta a vozovka je tam průjezdná kyvadlově. Šťastnou cestu a kdyby něco, volejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: krátce po 15. hodině, no a za mikrofonem Krokodýla už pokračuje Míša Rotrová a chystá pro vás nejen brněnské Hantec, ale také krokodýlí zvuky, tak si na to počkejte. Do té doby další hity, tak užívejte nedělní odpoledne s Krokodýlem.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pane vrchní, platím. Co máte? 10 korun.
3: Novinka Rádia Krokodýl. Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it.

hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: A na Krokodýlu teď už s vámi taky Míša a Honza Žanek Hlaváček a společně si jdeme dát trošku toho našeho brněnského hantecu. Žanku, vítej, co jsi pro nás připravil?
2: Zdar jak svíňa z kroksny. Gomete, co to znamená grilka v myšitě?
1: Já si myslím, že to není těžké. Brňáci, co vy?
3: Pařba na zahradě.
4: Grilování v mešitě.
5: Grilovat doma. Mít bordel v hlavě.
1: Jo, tak já bych řekla těsně vedle.
2: Grilka v mešitě je svatba v kostele. Teďka už nemusí být jen v kostele, může být ještě na Radhausu. Tak si pěkně ogolujte a mějte betelný den.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
6: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
7: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
8: Uni hobby.
7: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: Rádio Krokodýl. Míša Rotrová.
9: Krokodýlí zvuky. Prachy do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
10: Pusťte slunce do svého domova.
11: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
10: A pozor, akce.
11: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz
0: Radio Krokodýl.
12: Vítejte v ráji promlsné jazyčky. V chlebíčkovém ráji.
13: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
12: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
13: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahůdkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
12: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
13: Chlebíčkový ráj.
14: Nebeská pochoutky. Prochuťové buňky.
15: Technická vyspělost, prémiová kvalita, bohatá výbava a nízké provozní náklady již od 80 haléřů na kilometr. Právě to jsou vozy BYD. Využijte nyní akční slevu Tech Bonus až 210 000 korun na vybrané skladové vozy, která platí pouze do 30. září. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.brně.cz. Autopokorný. Prodej a servis vozů BYD.
16: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz

0: tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
2: Je dobré mít společnost na cestách.

Krokodýla nám hrají YouTube a my zdravíme taky na Břeclavsko, kde nás ladíte na 99,1 FM. Pokud vyrazíte třeba do Mikulova na Svatý kopeček, tak tam můžete potkat i opuncí. Bohužel to ale není úplně jenom k obdivování, naopak. Tahle rostlina je totiž tak invazivní, že vytlačuje původní druhy a tak aktuálně ochranáři z HKO Pálava zasažená místa vyhledávají a tento vlastně sukulent ručně likvidují. Takže pokud tam potkáte někoho, jak likviduje opuncí, dělá bohužel dobře. Teď už Taylor Swift z Krokodýla a přání krásného odpoledne.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Krokodýláci, v rámci Evropského týdne mobility včera v Brně proběhl den mobility. Ve sportovním areálu Hroch nabídlo opravdu bohatý program návštěvníkům všech věkových kategorií. A ti tam měli možnost seznámit se třeba s tématy udržitelné městské mobility, bezpečnosti v silničním provozu, ochrany životního prostředí a nebo zhlédli i práci složek integrovaného záchranného systému. Pro děti tam byla připravena třeba zábavná soutěžní stanoviště, výtvarná dílna. Všichni se pak mohli zkusit fruit bike, takové kolo, na kterém jste si vyšlapali čerstvé ovocné smoothie. No a zajímavá byla i možnost zkusit si Geronto oblek, který simuluje stáří na vlastní kůži. Program doplnila třeba i interaktivní pohádka nebo bike show mistra světa v bike triálu Vaška Koláře. Bylo toho ale mnohem více, já věřím, že vy, co jste tam byli, že jste si to rozhodně užili. No a z Krokodýla pro vás všechny za chvíli taky další muzika Imagine Dragons nebo 18s.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
3: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
4: Vinylovou? A bude sama hrát?
3: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
5: Experto Family. Od V podlahy.
6: Baštím? Baštíš? Baštírna.
7: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
8: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%.
9: baštírnaslatina.cz.
10: Mňam. Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
11: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
10: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
12: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
13: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
14: Vyřešte stránky v rodinném albu i vánoční dárek pro babičku. Nechte si s rodinou nafotit pravé vánoční kouzlo. www.vánočnifoceníbrno.cz. S luxusními rekvizitami a v kompletně vyzdobeném vánočním fotostudiu ve 13. patře budovy M Palác. Výsledkem budou krásné vánoční fotky i novoroční přání. Těšíme se na rodiny s dětmi každého věku. Rezervujte si svůj termín vaší nové vánoční tradice na www.vánočnifoceníbrno.cz.

0: 2000 a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Krokodil. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Na krokodýl nám zpívá Sebastian. Záchranný bod, 16. hodina je tady za chvilku a to je čas na další čerstvé krokodýlí zprávy. Taky se podíváme na silnice a na počasí.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Hit za hitem tady bude i po čtvrté, co třeba. Těšte se na Clean Bandit. Taky dáme vzpomínku na Flashdance. A z českých hitů vohnout je svaz českých bohémů. Za 3/4 minuty je 16 hodin.
2: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Počasí jsme si dneska užili opravdu krásné, nebo užíváme, ovšem už tam není tolik sluníčka, jako bylo třeba dopoledne. V centru Brna v tuto chvíli 26 stupňů Celsia, Břeclav hlásí dokonce přes 27 stupňů Celsia, jinak se to nejčastěji pohybuje na jihu Moravy okolo 25, Vysočina hlásí 24. No a co zítřejší den? Čekáme proměnlivou oblačnost, ráno dopoledne ještě i skoro jasno, odpoledne večer potom nějaké ty přehánky a ty mají přijít i dneska, tak s tím počítejte. Zítra nejvyšší teploty bohužel nižší než dnes, 15 až 18.
3: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
0: Přeji vám příjemný nedělní den.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
0: Nová výstava v brněnském Domě umění upozorňuje na situaci slovenské kultury. Její tvůrci chtějí prozkoumat, jak umělecká scéna reaguje na společenské změny či politický tlak. Výstavu nazvanou Až jedna iná s podtitulem Auditorium slovenské scény včera zahájilo vernisážové odpoledne. Díla stovky slovenských umělců a umělkyně zaplnila hlavní budovu Domu umění na Malinovského náměstí i Dům pánů z Kunštátu v Dominikánské ulici. K vidění jsou do 14. února příštího roku. Vesnicí roku 2026 se staly Boršice ze Zlínského kraje. Porotu zaujala komplexní péče o obec a její obyvatele či bohatý spolkový život. Výsledky organizátoři včera odpoledne vyhlásili v Písečné na Orlicko-Ústecku, která se stala vítězem loni. Letos se přihlásilo 245 obcí, nejvíce od roku 2016. Ve Varšavě proběhl 12. ročník šampionátu řidičů tramvají Tram M, který vyhrál český tým. Na stupně vítězů vystoupaly také týmy z rumunské Oradeji a z bulharské Sofie. Soutěžilo se mimo jiné v přesnosti zastavení nebo plynulosti jízdy. Příští ročník soutěže bude hostit Lucemburg. A jdeme na sport. Hroši Brno poprvé v historii ovládli baseballovou extraligu. V dramatické finálové sérii s Kotlářkou vyhráli rozhodující 7. zápas na hřišti pražského celku, a to 8-6 v 11. směně. Titul získali po vítězství 4-3 na zápasy a mezi šampiony se zapsali jako 5. klub a 3. brněnský Podracích a Technice.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už na Krokodýlu taky ty nejaktuálnější dopravní informace pro celé Brno a Jižní Moravu a v Brně pochopitelně začneme tady. Si dávejte pozor na nehodu dvou osobních aut v Jedovnické ulici, je to u křižovatky s Novolíšnickou ve směru do centra. Došlo tam i k úniku oleje, blokovaný je jeden jízdní pruh a počítejte tady se zdržením. Míříme taky na trasu Hodonín Veselý nad Moravou, je to za Rohatcem, auto tam narazilo do stromu, došlo i ke zranění a projíždí se jedním pruhem. Tady dávejte pozor, stejně jako na nehodu dvou motorkářů na Žďársku za Martinicemi směrem na Velké Meziříčí. Tady se projíždí kyvadlově. Dávejte na sebe na cestách pozor a pokud byste měli nějaké aktuální info, tak prosím dejte vědět a my to pošleme dál.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Máme 3 minutky po 16. hodině na Krokodýlu, s vámi Míša Rotrová. Já vám přeji pěkné nedělní odpoledne a za malou chvíli pro vás s Krokodýlem cestovatelem budeme mít jeden tip, kam můžete vyrazit na výlet nebo na procházku. Buďte tedy s námi, teď už taky další hity.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrátky.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: On. Byla jsi mi nevěrná? Ona. Kolikátého myslíš?

0: A dnes s krokodýlem cestovatelem míříme s pozvánkou na Břeclavsko. A máme pro vás tip, kam můžete vyrazit do přírody na výlet, na procházku. U obce Klentnice na území chráněné krajinné oblasti Pálava na jižní Moravě se do nadmořské výšky 459 metrů vypíná Stolová hora. Mohutný vápencový kopec je důležitou archeologickou památkou a oblast je také významnou přírodní lokalitou, ve které se nachází celá řada zajímavých rostlinných i živočišných druhů. Stolová hora náleží do Národní přírodní rezervace Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen a otvírají se odsud nádherné výhledy do širokého okolí, na Mikulov, Storoldem a Svatým Kopečkem, ale i do Rakouska až před Vídeň. Tak pokud přemýšlíte, kam vyrazit se jít projít, provětrat se, tak můžete zkusit právě třeba Stolovou horu.
1: Radio Krokodýl.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
3: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: 2000 a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Tati, co je to hybrid?
2: To je auto.
1: A co je to superhybrid?
2: To je Chery.
3: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
4: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
5: Více na cherrymotor.cz.
6: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

0: Krokodýla nám hraje Bon Jovi It's My Life. No a teď už se taky pojďme podívat na to, že Krokodýl je i vaše rádio, které vám pomáhá. Life.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Pavlína a chtěla bych poprosit Rádio Krokodýl o pomoc pro paní Evu. Bydlí v Brně a nemá úplně dobré vztahy s rodinou, prostě nějak to tam nefunguje. Paní Evě je 67 let, nevychází z domu kvůli své nemoci, takže má problém se zajištěním základních potravin, takže jsem chtěla Rádio Krokodýl poprosit, jestli by nemohlo nějakým způsobem pomoct.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a paní Evě obědy na každý den zajistil.
2: Byla jsem i překvapená, z jakou rychlosti Krokodýl zareagoval na moji žádost a byli ochotni pomoct. Děkuju, Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

na krokodýlu Ava Max. No a krokodýláci, teď taky šance pro vás vyhrát peníze na ruku. Pořádný balík peněz 121 500 korun. To je částka, kterou dostanete, pokud uhodnete náš tajemný krokodýlí zvuk. Tak pojďte volat studio 603 103 103. Linku odblokovávám právě teď.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: A je tu další soutěžní kolo, soutěže, ve které jde v prvé řadě o peníze, a to o pořádný balík peněz, protože v banku je v tuto chvíli 121 500 korun. A kdo o tuhle částku bude soutěžit? No ten, kdo se po mé výzvě dovolal sem ke mně do studia jako první. Kdo pak tam? Halo, halo.
2: Ahoj, tady Kristýna.
1: Kristýnko, krásné odpoledne. Kde ladíš krokodýla, jak užíváš neděli?
2: No, teď jsem zrovna na cestách, takže v autě.
1: A na cestách z výletu nebo z práce?
2: No, jedu k rodičům, takže tak malý výlet.
1: Super, super, tak to je lepší zpráva. Co by si udělala s částkou přes 121 tisíc korun?
2: No, tu částku už mě někdo položil, protože už jsem se dovolala a určitě bych to použila na nějakou pěknou dovolenou.
1: Kam tě to láká?
2: No, určitě do tepla, takže někam k moři.
1: Tak jo, pojďme si připomenout, jak zní náš zvuk. To je on. A teď už se s arbitrem ptáme, co to podle tebe je?
2: Zkusím škrabání ve vlasech.
1: Škrabání ve vlasech. Pojďme tedy zjistit, jestli je to zvuk, který hledáme. Je to zvuk za 121 500 korun, ano nebo ne? Tak bohužel, Kristi, škrabání ve vlasech to není, ale nevadí, není všem dům konec, náš bank se navyšuje a ty to můžeš zkusit zase někdy příště.
2: Pěkný,
1: tak jo,
2: den,
1: krásný se, zbytek neděle, naslyšenou.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávaj.
3: O víkendu musíme k mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kupí ještě ty chladíčky. Kdy opravíš ten koš? A kolik stála oprava toho auta?
4: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx2000.cz.
0: Rádio Krokodýl. Míša Rotrová.
5: Hele, mně ten štatl přijde fakt jako dobrý pivko, to ti říkám od srdíčka. Počkej, ty už to nahráváš? Jo, sorry. Čau, tady MC Gay. Zvu tě na Starobrno štatl do vybraných podniků v Brně. Mapu hospod, kde čepujou štatl v top kvalitě, najdeš na štatl.starobrno.cz. Zvu tě, ale neplatím to, já tam samozřejmě nebudu. Pokaždý, i když tam jsem často.
0: Rádio Krokodýl. Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
6: Vinylovou? A bude sama hrát?
0: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
7: Experto Family. Od V podlahy.
8: Otevíráme dveře do světa jazyků. V Hellendoron ve Vyškově pomáháme dětem objevovat angličtinu a španělštinu přirozeně, s radostí a bez stresu. Hravá a tvůrčí výuka, skvělé lektorky a prostředí, ve kterém děti získávají nejen jazykové dovednosti, ale i sebevědomí. Od batolat až po teenagery, včetně přípravy na Cambridge zkoušky. Přijďte se přesvědčit, že učení může být radost. hellendoron.cz/Vyškov.
9: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
10: To je úplně k sežrání.
11: Za studena lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
12: Cože? Říkala Yogis?
13: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
14: Nejvýhodnější stěhování, vyklízení, autodoprava, to je Renax. Renax. Stěhování, vyklízení, autodoprava spolehlivě a za rozumnou cenu. Více informací na www.stehovany-renax.cz nebo na 602 755 628.
15: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den.
9: Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Krokodýl.
1: J-Lo, ya tú sabes.

0: Jennifer Lopez on the floor, tak možná jste si taky zatancovali a protože se blíží 17. hodina, tak to na Krokodýlu znamená jediné čerstvé zprávy, informace z dopravy a o počasí. Tohle všechno už je za malou chvíli.
1: Rádio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
2: Krásnou neděli zveme vás dnes do divadla. Magickou muzikálovou komedii Čarodějky z Eastwicku nabízí hudební scéna Městského divadla Brno ve 14 a v 18 hodin. Hru Edison nabízí divadlo Reduta ve 14 hodin. A komedii Lhář nabízí Mahenovo divadlo v 17 hodin. Představení Neboj, neboj nabízí divadlo Husa na provázku v 17 hodin.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A na další hity se můžete těšit po páté, na co třeba. Bude Leonie, don't worry. Taky se těšte na pohodové Venga Boys. A z českých hitů třeba skupina Lucie a Svítání. Necelé 3 minuty ještě zbývají do 17. hodiny.
3: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Počasí dneska krásné, teplé, jak to vypadá v tuto chvíli na teploměru v centru Brna 25,5, 27 třeba stále hlásí Břeclav. Nicméně už přichází trošku více té oblačnosti a s podvečerem by měly dorazit taky nějaké ty přehánky. Zatím se dívám, no ještě se nebojte, ještě minimálně hodinka dvě bude klídek. A co zítřek? No bohužel ne takové teplo jako dneska, proměnlivá oblačnost. Nejprve ráno dopoledne ještě i skoro jasno, odpoledne ale více oblačnosti a také přehánky. A nejvyšší teploty tak ty budou jen 15 až 18 stupňů.
4: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
0: Přeji vám příjemný nedělní den.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
0: V Brně včera proběhl první ročník čajového festivalu Brno Tea Fest. Návštěvníci si mohli prohlédnout a vybrat čaje, keramiku i další čajové doplňky od domácích i zahraničních vystavovatelů. Součástí festivalu byly také workshopy, degustace a přednášky. Stejně jako v minulých letech přilákali korunovační klenoty na Pražský hrad stovky návštěvníků. Pražané i čeští a zahraniční turisté dorazili před Vladislavský sál ještě před otevřením výstavy, která letos nese podtitul Habsburkové 500. Potrvá do 28. září. Vstup je zdarma. Loni si panovnické insignie prohlédlo více než 51,5 tisíce návštěvníků, včetně škol.
1: Rádio Krokodýl. Hodonínsko.
0: Loukou nad Malou Vrbkou na Hodonínsku nově vede 14 zastavení křížové cesty, kterou tvoří vysoké kameny. Pocházejí například z Hostýna, Zlatých hor nebo slovenské obce Korňa. Do kamenů tvůrci vsadili obrázky malované na měděných deskách. A ještě také sport. Fotbalisté Zbrojovky Brno v 9. kole první ligy nestačili venku na Mladou Boleslav a prohráli 0-2. Domácí poslal do vedení už v 7. minutě Martin Schubert. Po přestávce přidal druhý gól Jiří Klíma. Zbrojovka přitom mohla skórovat z penalty. Daniel Vašulín ale v 27. minutě trefil pouze tyč.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už na Krokodýlu taky ty nejaktuálnější dopravní informace. Pojďme se podívat na to, jak to jezdí v Brně a okolí. A začneme přímo v Brně v ulici Poříčí u křižovatky s Heršpickou. Tady ve směru do Židenice v pravém pruhu srazila dvě osobní auta. Očekávejte silnější provoz a tedy i nějaké ty komplikace a zdržení. Už by v tuto chvíli snad měla být dořešena nehoda v Jedovnické ulici u křižovatky s Novolíšiňskou ve směru do centra. Tady se taky srazila dvě osobní auta a došlo i k úniku oleje. Míříme na trasu Hodonín Veselý nad Moravou. Tam došlo k nehodě za Rohatcem. Auto narazilo do stromu, došlo i ke zranění. Projíždí se jedním jízdním pruhem. Kyvadlově se potom projíždí na Žďársku za Martinicemi směrem na Velké Meziříčí, kde se nám srazili dva motorkáři. Taky se pojďme podívat na nehodu na Znojemsku. Je to na průtahu Chvalovic, dvě auta v sobě. Tak i tady bacha, stejně tak na obchvatu Hodonína, kde se srazila dvě osobní auta, jsou tam i záchranné složky a policie. Nicméně tady se zatím kolony netvoří. Upozorním ještě na porouchanou dodávku na D1 na 128 a půltém kilometru ve směru na Brno. Dávejte na sebe na cestách pozor a pokud byste měli další informace, tak nám prosím volejte.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Máme necelé 2 minuty po 17. hodině na Krokodýlu s vámi Míša Rotrová. No a před malou chvílí padlo první buly pro domácí v utkání Kometa Mountfield HK. Ano, hraje se dneska tady v Brně, tak držíme pěsti a budeme to po očku sledovat. Teď už taky další hity.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Nejnovější sexuální poloha je na cibuli. Postup. Muž se svlékne a žena se rozpláče.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
1: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
2: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
3: Uni hobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: A teď už na Krokodýlu se mnou taky naši nejmenší posluchači, naše malá, milá a roztomilá Zlatíčka. Těch jsme se tentokrát v jedné ze školek zeptali na to, děti, proč rosteme?
2: Protože aby jsme vyrostli a byli velcí jako žirafa.
3: My máme strejdu, který je fakt velký a my vždycky si na ní sedneme a vždycky vidíme až někam hodně daleko.
4: Protože jíme jídlo.
5: Aby jsme byli velcí jako tatínek a majka.
6: Aby jsme třeba nebyli malí.
1: Je to tak, i když možná my rodiče bychom si někdy přáli, abyste ještě byli malí, protože asi mi dáte za pravdu, letí to teda nějak až moc rychle. Tak zdravím vás všechny rodiče malých i velkých Zlatíček a za malou chvíli pro vás z Krokodýla další hity Leony nebo Gary Halliwell.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
7: To máte Veku, Vlašák, Šunku, vařené vejce, okurek, sýr, papriku, všechno nakrájet, namazat, nastrouhat, nazdobit.
8: A proč tak složitě? Na pár kliků máte chlebíčky až u dveří. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
7: Široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších lahůdek.
8: Chlebíčkový ráj. To jsou chlebíčky pro všechny mlsné jazyčky.
7: www.chlebíčkovýraj.cz
9: Chlebíčky z chlebíčkového ráje, to můžu.
10: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
11: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.

0: 2000 a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hledáte byt v Brně, který dává smysl? Možná ho najdete jen o kousek dál. Real Spektrum nabízí moderní byty v Těšnově jen 20 minut od Brna. Rezidence Ametyst. Byt od 1KK po 4KK s minimálními náklady na provoz. Nepřeplácejte za bydlení v Brně. Bydlete chytře v Těšnově. Více na rezidenceametyst.cz.

Krokodýla, teď je zdravíme, taky Dohodonina, kde nás ladíte na 95,4 FM, zdejší zoo nově oživila papouščí stezka. Tvoří celkem 6 voliér, situovaných poblíž pavilonu opic, no a osazenstvo tvoří zatím 25 ptáků v 6 druzích a postupně se budou doplňovat. Během podzimu navíc plánuje zoo v okolí voliér doplnit také výsadbu nové vegetace. Tak co říkáte, pokud budete přemýšlet, kam vyrazit, třeba už ten příští víkend, tak můžete zkusit i Hodonínskou zoo. Teď už taky další krokodýlí hity.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
1: A na Krokodýlu teď už míříme taky za brněnskými strážníky, kteří ví, co je nového, a informovat nás o tom právě teď bude mluvčí Václav Kadraba, který je na telefonu. Tak pěkný den.
2: Krásný den všem posluchačům Rádia Krokodýl. V sobotu večer zastavili strážníci na úvoze řidiče Audi, který v místě s povolenou 50 uhánil téměř 100. Když mu hlídka naměřenou rychlost oznámila, byl velmi překvapený a jen těžko jí věřil. Vzhledem k výraznému překročení rychlosti si případ převzali státní policisté. Řidiči hrozí vysoká pokuta, automaticky 6 trestných bodů a zákaz řízení až na 18 měsíců. V neděli dopoledne pak pomohla ve svém volnu strážnice 32-letému muži, který se nacházel za zábradlím viaduktu v Žabovřeskách a zřejmě si chtěl ublížit. Zpočátku odmítal spolupracovat a stěžoval si na svůj život. Obrat nastal ve chvíli, kdy zmínil, že nemá ani psa. Strážnice mu nabídla, že mu představí svou fenku německého ovčáka, kterou právě převáží v autě. Muž souhlasil a s pomocí strážnice přelezl zpět. S fenkou se poté seznámil a uklidnil se. Přivolená hlídka pak vyrozuměla zdravotníky a státní policisty. Děkuji za pozornost a přeji příjemný poslech.
1: Tolik tedy je za brněnskou městskou policií Václav Kadraba. Děkujeme za informace. No a přejeme dnes strážníkům co nejklidnější směnu a vám všem posíláme další krokodýlí hity. Za malou chvíli třeba Bibi Rexa nebo Dua Lipa.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
3: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
4: Vinylovou? A bude sama hrát?
3: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
5: Experto Family. Od V podlahy.
6: Baštím? Baštíš? Baštírna.
7: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
8: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%. baštírnaslatina.cz.
9: Mňam. Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
10: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
9: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
11: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně. www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
12: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
13: Vyřešte stránky v rodinném albu i vánoční dárek pro babičku. Nechte si s rodinou nafotit pravé vánoční kouzlo. www.vánočnifoceníbrno.cz. S luxusními rekvizitami a v kompletně vyzdobeném vánočním fotostudiu ve 13. patře budovy M Palác. Výsledkem budou krásné vánoční fotky i novoroční přání. Těšíme se na rodiny s dětmi každého věku. Rezervujte si svůj termín vaší nové vánoční tradice na www.vánočnifoceníbrno.cz.
14: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Na Krokodýlu chvíli před 18. hodinou Mirai Summer Love. Trošku nám to ještě připomnělo léto. No a s 18. tu budou taky další čerstvé zprávy, informace ze silnic a o počasí. To všechno už za chvíli.
1: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyotu Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
2: Přijďte si vybrat z široké nabídky vozů Toyota do BS Auto. Těšíme se na vás v autosalonu BS Auto Brno na Veslařské ulici. www.toyotabsauto.cz.
3: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
4: Rádio Krokodýl.
5: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Hit za hitem tady bude i po šesté, co chystáme. Shakira nás vezme do zoo a pěkně nás roztančí. Taky si dáme Bruce Springsteena. A s Pokáčem zamíříme do lesa. Za minutu je 18 hodin.
6: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Počasí dneska bylo opravdu teplé a vlastně stále ještě je, protože v centru Brna měříme 25 stupňů Celsia a ještě o pár desetinek více je třeba v Břeclavi a dívám se, že 26,5 hlásí v tuto chvíli Brod nad Dyjí. S blížícím se večerem začnou přicházet nějaké ty drobné přehánky a jakýže bude zítřejší den, no takový proměnlivý. Nejprve ráno dopoledne ještě i skoro jasno, odpoledne a večer více oblačnosti a mohou se vyskytnout i přehánky. Teplo ty už podstatně níž, ty nejvyšší mezi 15 a 18 stupni.
3: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
0: Pěknou neděli.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
0: Dva lodní hangáry dopravního podniku města Brna, kde každoročně přečkávají zimu některé z lodí na brněnské přehradě, čeká demolice. Jejich technický stav už je nevyhovující a neodpovídá současným potřebám. V budoucnu by ale v přístavišti mělo vzniknout nové, kapacitnější zázemí.
4: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
0: Při požáru rodinného domu v Hruškách na Břeclavsku včera odpoledne zemřela žena a zranil se muž. Oba se nadýchali kouře. Ženu se i přes resuscitaci nepodařilo zachránit. Muže záchranáři převezli do nemocnice. Příčinu požáru teď zjišťují hasiči. Nový mnichovský primátor Dominik Krause včera na Tereziánské louce v bavorské metropoli na dva údery narazil sud piva, čímž oficiálně zahájil 191. ročník pivních slavností Oktoberfest. Svátek piva potrvá do 4. října a pořadatelé do té doby očekávají více než 6 milionů návštěvníků, včetně českých turistů. Hosté si ale za más piva, který odpovídá jednomu litru, letos oproti loňsku připlatí. Tuplák vyjde v přepočtu na více než 360 korun. A ještě sport. Fotbalisté Artis Brno remizovali v 9. ligovém kole doma s Libercem bez branek. Před reprezentační přestávkou jsou tak se ziskem 5 bodů průběžně 14.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už na Krokodýlu taky ty nejaktuálnější dopravní informace pro celé Brno a Jižní Moravu. V Brně začneme, stále se dořešuje nehoda v ulici Poříčí u křižovatky s Heršpickou směrem do Židenic. V pravém pruhu se tu srazila dvě osobní auta, tak tady určitě dávejte pozor, stejně jako na obchvatu Hodonína, dvě auta v sobě, na místě i záchranné složky policie. Tady by měl být ale průjezd zatím plynulý a pozor i na porouchané osobní auto na Krajnici v koloně na D1. dálničce na 206. kilometru ve směru z Vyškova na Brno. Kolona je tady mimo jiné už od sjezdu na Holubice, tak s tím počítejte. A ještě je porouchaná dodávka na dálničce na 128. a Pultém ve směru na Brno. Zdravíme tady všechny řidiče za volanty a pokud byste měli nějaké další aktuální info, tak nám prosím volejte.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Je chvíli po šesté na Krokodýlu s vámi Míša Rotrová a na Dornichu krokodýláci to dneska žije. Houpačka z jeřábu v 50 metrech, o což jde, tak to prozradíme za chvíli, zůstaňte tedy určitě s námi.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí bejt, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: ukrutnou nudu.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
3: Jeden historický. Vážení televizní diváci, dnes při příležitosti zahájení barevného vysílání Československé televize poprvé vítáme mezi námi i majitele barevných televizorů. Dobrý večer, soudruhu první tajemníku.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Krokodýláci, tak teď pro vás máme opravdu speciální tip. Big Swing Dornich, unikátní adrenalinová houpačka z jeřábů ve výšce 50 metrů na rozestavěném staveništi v Brně. A to právě dnes. A na místě je i kolega Jirka Wiener, který nám vyspovídal ty nejdůležitější, kteří akci organizují.
2: Krokodýláci, tak je to tady. My se nacházíme v samotném srdci města Brna. Přátelé, na Dornichu tady se něco děje. Je tady s námi pan Štěpán Skrybník, zástupce marketingu společnosti Krestil, odpovědný za projekt Dornich. Pojďme si říct něco tady celkově o Dornichu.
3: Já věřím, že všichni posluchači vědí, co z Dornichu bude. Bude to nový projekt v centru, který se bude skládat z obchodu, kanceláří, bydlení, hotelu. A my, protože víme, že už vás tady téměř rok a půl rušíme boucháním a špínou, tak jsme se rozhodli vám to trošičku zpříjemnit a dneska tady děláme takovou adrenalinovou akci.
2: Víc nám už prozradí Filip Svoboda za Media Age.
4: Tak jsme se rozhodli udělat největší houpačku na stavbě na světě a oficiálně si necháme dneska zapsat český rekord, takže to bude i na papíře.
2: Největší houpačka na světě, no a ze společnosti je Media Age i Iva Dobešová. Tak co tady přesně vidíme?
5: Krásný dobrý den, já zdravím všechny posluchače Rádia Krokodýl. No momentálně teďka tady vidíme naše jeřáby.
2: Pojďme si říct, ty návštěvníci budou vlastně v obří výšce. Jaká je to výška?
5: Výška bude 50 metrů.
2: To zhoupnutí, je to nějaký volný pád, nebo jak si to představit?
5: Na začátku určitě zažijete takový volný pád a potom to bude jenom skvělý.
2: Krokodýláci, je to ideální možnost, vlastně bude to podívaná, protože navíc je to tady bezvadně nasvětlený. Vy jste přichystali na noc speciální osvětlení.
5: Je tomu tak, díky, pomáhali nám vizuálové s osvětlením a bude to prostě skvělá show, takže se přijďte když tak podívat.
4: Jelikož je to stavba a na tu se teďka už momentálně nedostanete bez lístku, tak doporučujeme sledovat třeba ze střechy Vaňkovky anebo z teras Petrova.
2: Tip Rádia Krokodýl, tak připomínám Dornich v centru Brna.
1: Jak jste slyšeli, největší houpačka a velký zážitek i pro všechny sledující. Dneska na Dornichu až do 22 hodin, tak se přidejte. Krokodýl srdečně zve.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Krokodýlí zvuky, pravý do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
6: O víkendu musíme k mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kup ještě ty chladíčky. Kdy opravíš ten koš a kolik stála oprava toho auta?
7: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx 2000.cz.
0: Rádio Krokodýl. Míša Rotrová.
8: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
9: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
10: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota ProAce Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Přijďte si vybrat z široké nabídky vozů Toyota do BS Auto. Těšíme se na vás v autosalonu BS Auto Brno na Veslařské ulici. www.toyotabsauto.cz.
0: Je dobré mít spolehlivého přítele. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: na Krokodýlu Milky. Máme chvíli po 6:30 a teď už více o tom, že jsme i vaše rádio, které pomáhá.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Román, jsem z Brna a chtěl bych pomoci svojí dceři. Dcera je Anička, zůstal jsem s ní sám, protože bydlela u maminky. Maminka jí nedopřála to, co chtěla, a tak dcera se rozhodla, že bude bydlet u mě. Dceři je 15 roků, tu radost bych jí chtěl udělat proto, protože u maminky neměla tady tu možnost. Já bych chtěla hrát florbal, bohužel moje situace tohle nedovoluje, tak jsem se obrátil o pomoc na Rádio Krokodýl a ten mě vyhověl.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže, a Anička dostala novou sportovní výbavu.
2: Anička byla ráda a Rádio Krokodýl moc touto cestou děkuji a jsem rád.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

si za něj lehnout blíž. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. Jsem modrý mat s cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak zdá, že to není štěstí.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Je to tak, krokodýláci, vaše oblíbená soutěž je zase pěkně zpátky. Při těch aktuálních cenách benzínu, nafty, no kdo by nechtěl palivo zadarmo? Já teda se klidně hlásím mezi prvními. No a vy teď na Krokodýlu můžete právě benzín zadarmo vyhrát. Je to úplně jednoduché, stačí jenom každý den ve vysílání lovit výherní song. A kdo už třeba vyhrál, kdo ulovil a měl štěstí.
2: Ahoj, tady je Emil, poslouchám Rádio Krokodýl a slyšel jsem výherní písničku na benzín. Udělám si nějaký hezký výlet, moc krát děkuju. Poslouchám na Slansku.
1: Díky moc, že ladíte, díky moc, že soutěžíte. No a zítra, tím zítřejším pondělním výherním hitem je tento hit. Klasika Call Me, pokud zítra tento hit uslyšíte ve vysílání Krokodýla, neváhejte, volejte studio 603 103 103, protože pokud se vám povede dovolat, vyhráváte benzín zadarmo.
3: Tati, co je to hybrid?
4: To je auto.
3: A co je to superhybrid?
4: To je Chery.
5: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
6: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
7: Více na cherrymotor.cz.
8: Otevíráme dveře do světa jazyků. V Hellendoron ve Vyškově pomáháme dětem objevovat angličtinu a španělštinu přirozeně, s radostí a bez stresu. Hravá a tvůrčí výuka, skvělé lektorky a prostředí, ve kterém děti získávají nejen jazykové dovednosti, ale i sebevědomí. Od batolat až po teenagery, včetně přípravy na Cambridge zkoušky. Přijďte se přesvědčit, že učení může být radost. hellendoron.cz/Vyškov.
9: Technická vyspělost, prémiová kvalita, bohatá výbava a nízké provozní náklady již od 80 haléřů na kilometr. Právě to jsou vozy BYD. Využijte nyní akční slevu Tech Bonus až 210 000 korun na vybrané skladové vozy, která platí pouze do 30. září. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.brně.cz. Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD.
10: Chcete

0: akce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Krokodýl.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Pamatuju na ty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokamy.
1: Na Krokodýlu dozněly Drahokamy od Miraj. 19. hodina se přibližuje a to je čas podívat se aktuálně na silnice a taky na počasí.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
3: Nejvýhodnější stěhování, vyklízení, autodoprava, to je Renax. Renax. Stěhování, vyklízení, autodoprava spolehlivě a za rozumnou cenu. Více informací na www.stehovany-renax.cz nebo na 602 755 628.
4: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: A další hit za hitem zase po 19. Co chystáme? Bude nám zpívat třeba Lady Gaga. Taky bude pohodový Paul McCartney. A z českých hitů nabídneme třeba skupinu Buty a jejich Františka. Minuta a půl zbývá ještě do 19.
5: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Počasí dneska krásně teplé, stále ještě teplo je v centru Brna 24 stupňů Celsia a jinde na jihu Moravy se to pohybuje většinou okolo 22-23, na Vysočině 18-19 nejčastěji. A jaký bude zítřejší den na jižní Moravě? Čekáme proměnlivou oblačnost, ráno dopoledne ještě i skoro jasno, odpoledne více mraku a taky se mohou vyskytnout přehánky. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů.
6: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: A teď už na Krokodýlu taky ty nejaktuálnější dopravní informace. Pojďme se podívat na to, jak to v tuto chvíli jezdí. Brno naštěstí průjezdné bez komplikací, ale míříme do Znojma, kde se auto srazilo s motorkou v Suchohrdelské ulici na kruhovém objezdu. Jsou tam i záchranáři a policie, proto počítejte s omezením provozu. A ještě upozornění na nějaká ta porouchaná auta. Jedno máme na D1 na 230. směrem z Kroměříže na Brno a další potom na D1 na 120. a pultem směrem na Brno. Pokud jste na cestách, tak přeji hlavně šťastnou cestu a pokud máte nějaké další informace z cest, tak určitě zavolejte.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Máme chvíli po 19. hodině na Krokodýlu s vámi Míšánu a dneska taky napjatě sledujeme první velké domácí utkání Komety a Mountfieldu Hradec Králové. Ač to nevypadalo úplně nadějně, tak aktuálně třetí třetina, 54. minuta a vyhráváme 2-1, tak snad to klapne až do toho úspěšného finiše.
1: Za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
0: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
4: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
5: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 121 000.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
1: Rádio Krokodýl.
2: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Je dobré mít se s kým probouzet.
1: To nejlepší po ránu.
0: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Nedělní krokodýlí plíšek je připraven, rozjíždí se, máme neděli 20. září a před námi skvělé hity. Já věřím, že si dnešní noc společně, jak se patří, užijeme.

smíření s tím, co je kolem. Všechno nezískáš ve škole, lidi hrají cizí role, pak i život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky.

Dneska Oleg slaví svůj svátek, my přejeme pánům všechno krásné, mnozí z vás narozeniny či výročí jste slavili, tak jen to nejpřejeme a užijte si s námi hit za hitem.

stále vychutnáváte hity Krokodýla. Jarek přeje krásnou noc do Znojma. Zdravíme, tam nás ladíte, posloucháte na 96,2 FM. Tak pěkný poslech a pohodovou noc.

pohodu, dobrou náladu přejeme. Užívejte ten největší hudební výběr. My vás zdravíme z Krokodýla. Mnozí z vás na cestách. My vám přejeme pohodu, dobrou náladu. A za volant, ať už jedete tady po městě Brně či jiných silnicích Jihomoravského kraje nebo dálnici D1, D2. Pohodu za volantem a krásný poslech.

Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi. You shot me so damn.

Jarek Hemala je s vámi, hezký poslech. Nezapomeňte, že zítra krásně pro vás chystáme další hektolitry benzínu. Ano, naší soutěži rozdáváme hektolitry benzínu, stačí vychytat ten správný hit, dovolat se a pak si pěkně užít dotankování gratis. No, držte vlnu krokodýla, vyplatí se to.

Pomalu a jistě nám finišuje 38. týden, máme 20. září neděli, za chvíli se přehoupneme přes půlnoc, rozjedeme další týden v měsíci září, no a další skvělé hity a třeba i soutěž krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Hned zítra po ránu budou pro vás prachy připravené. Ode mě teď další hity, pěkný poslech.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.
2: Bye.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu. Novinka Rádia Krokodýl. Miraj. Malinovej si...

0: Novinka.
1: Každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hit za hitem. Novinka Rádia Krokodýl. Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it.

Je rozhodnuto, zjistíme, jak se bude jmenovat ulice u nového nádraží tady v Brně, teda jestli se ho vůbec dočkáme, ale nová ulice vedoucí k plánovanému hlavnímu nádraží v Brně ponese název Evropská třída. Na zasedání o tom rozhodli brněnští zastupitelé, bulvár má být součástí městské části budované mezi současným a budoucím hlavním nádražím. Tak, na ně si asi počkáme hodně, vy teď nečekejte a užívejte si hit za hitem na Krokodýlovi.

0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Střímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky. Vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct, a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Děkujeme vám.
1: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Užíváme si Hit za hitem, Jarek přeje krásný poslech a vyrážíme opět mezi naše nejmenší posluchače. Děti ve školce jsme se ptali, co se dělá na svatbě.
1: Dort. Tancuje.
2: Se tam dává dort.
3: Sušenky.
4: Já se tam žením.
5: Já jsem s maminkou ještě a slavě a papa sám.
6: Dává se tam pití.
7: Dává se tam pizzu.
0: Na svatbu jsme vyrazili s nejmenšími a ptali se, co se tam dělá. Teď už jdeme za dalšími hity, tak si je užijte. Krásný poslech. You can...

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.